lékař na stavu na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně, kde se máš bys. Srdce lékař na stavu na rány, ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market. Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz.
4: I've seen the devil down sunset in every place.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: 6 hodin, dobré ráno, přejeme, je pátek 14. srpna.
1: Dobré ráno.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Hezké dobré ráno, dnešní počasí víceméně bude obstojné, tak jak to ráno vypadá, tak to bude po celý den. Jasná obloha, dneska bez mráčku, maximální teploty 28 až 31 stupňů Celsia, v noci je teploty kolem 15 a je teda třeba ještě jako upozornit, že celý ten víkend bude tropický, v neděli i teploty dokonce můžou na místech vyšplhat až do 35 stupňů Celsia. To všechno ale potom v pondělí utne studená vlna, která bude tady foukat, takže bohužel
1: spáchne, užijte si to, déšť, jo?
0: Spáchne to déšť a bude tak nějak jako zase fajn. Jo?
1: jak pro koho, že?
0: No, jak pro koho. Tak s tím počítejte, na horách dneska v maximech do 27 stupňů Celsia, jasná obloha.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Fresh zprávy.
1: No a pojďme na zprávy, to se toho zase stalo. 2:06 na projíždějící vlak u Studénky spadlo včera trolejové vedení. Doprava na koridoru se zastavila. Z vlaku evakuovali zhruba 150 cestujících a dalších 30 z osobního vlaku, který zůstal stát nedaleko. Do půlnoci byl provoz obnoven po jedné traťové koleji. Prodejna s oblečením Primark míří do Ostravy. Irský řetězec oznámil přesné datum otevření své první prodejny v Moravskoslezském kraji. V ostravském nákupním centru Avion Shop Park přivítá první zákazníky v pondělí 8. září. Ostravská pobočka nabídne dvě podlaží a nová pracovní místa. Dva bratři z Opavy předstírali těžkou retardaci. Skoro 20 let vodili za nos úředníky i doktory, no a přišli si tak na 11 milionů korun. Doma simulovali těžkou duševní poruchu, nemluvili nebo vydávali skřeky, venku se ovšem pohybovali sami, nakupovali v nákupních centrech nebo vyřizovali půjčky. Celé rodině teď hrozí vězení. V druhém kole se už i Baník zapojil do boju v letošním MOL Cupu. Rozlosování proběhne právě dnes dopoledne v Praze. Baníkovce v nadcházející fázi čeká některý z nelitenčních účastníků z Moravy či Slezska. Může to být například Frýdlant nad Ostravicí, Polanka, Havířov, Vítkovice, Bzenec, Vsetín. Možností je ovšem více. Hrát se bude každopádně na hřiště soupeře.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 6:02, zdravíme taky řidiče Frešáky, děkujeme, že hned po ránu ladíte právě Fresh Radio. Aktuálně nemáme pro vás žádné informace o tom, co se na silnicích a dálnicích u nás v metropoli děje, takže to považujeme za docela dobrý stav. Přece jenom kdyby nějaké ty informace jste měli a chtěli byste nám je nahlásit, tak klidně můžete, budeme za ně rádi. 773 37 136 je telefonní číslo a stejně tak i WhatsAppové číslo. Děkujeme za to a začínáme. Raní Bon Appetit. Dobré ráno.
2: Doprava.
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
5: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: No nazdar, díval ses včera na zprávy?
1: No, nazdar.
0: Pane Pernický nebo Honzíku?
1: No nazdar, nedíval.
0: Honzíku Pernický.
1: No, ty, proč jsi tak hodná na mě teď jako?
0: No, já vím, že máš trauma, nebo budeš ho mít, až ti řeknu, co mám na srdci, když ses nedíval na zprávy, ale tak Honza má v pondělí letět na Sicílii. Včera ve zprávách dávali to, jak Sicílie, respektive Etna, je naživu, ožila, chrlí. Dokonce krásně jako plive, je to hezká podívaná, spousta lidí se na to chodí dívat. Nicméně to nemění nic na tom, že se nelítá do tamté oblasti a Honza by tam právě v pondělí dopoledne měl přistát.
1: Tak, děkuju za tvé zhrnutí.
0: Vyčerpávající, vím.
1: Je velmi vyčerpávající. Nejsem jediný, jo, který tam má přistát.
0: No ještě i Javor.
1: Se mnou tam má přistát i ještě jeden kolega z našeho týmu, Jirka Javorský. A ten mi včera večer psal, pozor, to byl jako takový záchvat naděje. Jo. Já ti to přečtu. Jirka píše. Jirka píše. Ruší jeden let za druhým a pár teček k tomu napsala. Poslal mi oficiální odkaz webových stránek aeroportocatanie.it.
0: Aha.
1: Píšu, já vím, sleduju je na Instagramu. Mi zatím žádný mail ještě ani nepřišel, co se jako letecké společnosti týče. Jo? A Jirka. Našel jsem nějakou stránku v italštině, co se věnuje Etně, a píšou, že od včera aktivita znatelně klesá, ale do pondělka. Daleko. Tak si jenom jako říkám v tom, jako říkám, tyjo, Jirka umí i italsky, to je neuvěřitelné. No asi jo, dobře. Já píšu, no dobře, to je pravda, Jirko, ale prostě mění se to ze dne na den. Nicméně od neděle tam prakticky nepřistálo letadlo, jen tak pro uklidnění, píše Jirka. Říkám, už tak dlouho? Jo, problém je ten prach, láva vůbec, píše. Takže já děkuju, že mi to Jirka včera vysvětlil, že už jako vím, kde je problém. A teď prostě jako jsme ve fázi, kdy nezbývá nic jen čekat. Včera mi psal do soukromé zprávy posluchač, který nás ráno poslouchá poměrně často, a ten má letět na Sicílii do Katánie o den dřív, to znamená v neděli. A říkám, no teda, jako tak já ještě s tím pondělím docela žiju v naději, ale neděle je už hodně ochlup, protože oficiální prohlášení letiště Katánie na Sicílii je takové, že prodloužili výstrahu a znamená to, že do 15. srpna, tedy do soboty 2 hodin ráno, tam nepřiletí žádné letadlo.
0: Dobře, ale to je do soboty. My se bavíme, Honzi, o Itálii.
1: Jenže to oni je... to takhle prodlužují jakoby každý den ze dne na den. No
0: právě, já ti chci jenom říct, že teď ještě je pátek, 6:14, jo. Jakoby se nemáš čeho bát ještě, jo. Až bude sobota večer a pořád to bude vypadat nejistě, tak pak už jako bych asi možná nebalila kufry.
1: Jo? A v neděli večer už to bude prostě jako úplně...
0: Ale kdo žije více okamžikem než Italové? Co já ti budu povídat? Oni žijou teď a tady.
1: Ještě Řekové.
0: Jako oni fakt neřeší, co bude v pondělí, když mají pátek.
1: Tak jo, ale když ti plive, když ti plive nad oblohou jako láva.
0: Ale prosím tě, všichni víme, že občas plive sem tam něco.
1: No,
0: jo.
1: A tak je tam plno prachu,
0: jednou se to uklidní.
1: A plno prachu tam je.
0: Ale prosím tebe.
1: Tak ty říkáš, jako, že se nemám
0: já
1: bát, jo?
0: Já si ti říkám, buď v klidu.
1: Jakoby.
0: Italové, jakoby mají pátek.
1: A opravdu do pondělka. Oni začnou až pondělí, no, jak je to jasné. No.
0: Maňana, teď to nebudou řešit vůbec.
1: Jo, ještě Ferragosto, no.
0: Jo, normálně
1: mimochodem zítra začíná v Itálii to Ferragosto, jo.
0: Okay.
1: Tak to jako, tak z toho mám strach ještě větší.
0: No,
1: jako.
0: je,
1: co když se na to vyserou úplně?
0: Podívej se, plánovat termíny opravdu umíš.
1: Jo, to je v každém případě. Jako,
0: jednu dovolenou za rok a ještě si to takhle krásně načasovat. To si zasloužíš pokolenou.
1: No, když tak nic, když tak prostě se zbalíme a jedeme na Lipno, no.
0: No právě.
1: Je to jasné.
0: No stres.
1: Jo, díky.
0: Slavky už.

0: nejlepší, ten mě tady jako uklidňuje velmi. Radim píše, zdravím Chorvatsko bez kolon, zatím je to v pořádku, děkuji ti, Radime, to je nádhera.
1: Moment, do jisté doby, než tam přijedou všichni Italové, nebo ti, co chtěli do Itálie na dovolenou, no, no, změní no. Rychle plány.
0: No jako takhle, já přemýšlím, kde by to teda jako, kde poletím, nebo jak to vyřeším, když teda v neděli večer se dozvím, že letiště v Katánii nepřijímá lety a můj let je zrušený. Tak jako přemýšlím jako také jako za sebe, ale vlastně i za tu skupinu, co budeme dělat, kam poletíme. Jo, tak ale nabízí se možnost, že opravdu místo letu do Katánie nás přebukují třeba do Palerma. V pohodě, třeba. Tím se jako vyřeší problém. Jediný teda problém, který budeme muset my vyřešit na místě, je dostat se z Palerma do Katánie, protože v Katánie si půjčujeme auto. Jo?
1: Ano.
0: OK, v pohodě.
1: Já bych byla docela ráda, kdyby vám to vyšlo a letěli jste nakonec do toho Říma, že by vám to odklonili, ale chápu, že jako letět do Říma anebo letět na Sicílii, to je úplně jiný druh dovolené,
0: ano,
1: přesně.
0: Ano.
1: Ale za sebe já ti můžu říct, že Řím je nejkrásnější město, které jsem kdy viděla.
0: Ale ty prosím,
1: ne, opravdu. Je to moc hezké, Honzi. Tam si to užiješ, jo, Fontana di Trevi, Colosseum.
0: No, to je krásné.
1: Forum Romano, Panteon. Je to tam jako kafička na stojáka.
0: Colosseum, to si zajdu i tady na náměstí máme, že?
1: Člověk ho chce uklidnit, utěšit a on nedá prostor a nedá prostor. Dobře, ptala jsem se lidí, co by dělali našich prešáků, kdyby
0: ano.
1: Jim zrušili nečekaně let na Sicílii kvůli chrlící etně. Pokud by si byl hodně zvědavý, tak je spousta takových, kteří by se tam dostali nějak jinak a ještě se tam šli podívat. Jo, jako spousta jiných turistů, které to vůbec neodrazuje.
0: To by byl klidně já, podle mě. Jako, jo.
1: Pokud by ses tam dostal, chápu,
0: ano.
1: Ale pokud ne, tak ti nabízejí jako alternativu právě. Neapol máš zkusit, Neapol se našim fršákům líbí. Jo? Třeba.
0: Dobře.
1: Miláno, ale to spíše doporučují ti, kteří rádi šopují, protože tam toho moc není. Jo, tam jako to není úplně.
0: Když takový důraz na to šopování, tak do Milána já nechci, to už se bojím teď.
1: OK, tak pojďme dál. Positano, to je taková romantická krajina, kde by se letěl s ženskou,
0: no,
1: tak by se tam mohli jet podívat.
0: Čtyři chlapy, no. Tak.
1: Dobře. Pec jako celé to pobřeží Amalfi je prý nádhera. Tak v tom případě Řím, ale to už si mi řekl, že ne, ouha strouha. Tak co Benátky?
0: Venecia?
1: Mestre, tam se ubytuje, že to ještě předtím, než
0: tak
1: dojedeš
0: železnici.
1: Tak můžeme i dojet,
0: přes, jako, to je kousek.
1: No, vidíš to. A už máme alternativu, tam to jezdí vlaková doprava téměř do všech koutů Itálie, tak si zrovna ten den vzpomeneš, jestli chceš do Boloně, nebo do Padovy, nebo...
0: A Padova je moc hezká, ale že?
1: Jo, rozumíš, ale máš alternativu.
0: A je i u moře, ne?
1: Honzi, to bys měl vědět, ty
0: necháme
1: si guru,
0: to být,
1: jako,
0: pojď,
1: ty
0: už se trápíš, nechme to být, pojďme, já se podívám, jak ta Itálie teda jako je rozložená, kam se můžu jet podívat a nějak to prostě jako, ale
1: jinak,
0: podle mě...
1: A Padova je město univerzit, to jako vím, ale zase si říkám, co ty bys tam dělal?
0: To. Město univerzit říkáš, jo?
1: Jo, je to univerzitní město.
0: Mě hodně podceňuješ.
1: OK, tak pojďme teda vyřešit otázku, jestli
0: titulem,
1: jestli
0: jako, ale nedovezu magnetky, ale titul.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
8: Bon appetit.

0: Bon appetit. Fresh Radio, Monika a taky Honza. Problém není láva, problém je prach. Tolik náš JJ k tomu, že má v pondělí odletět na Sicílii.
1: Myslím, že Jirka by mohla dělat tiskového mluvčího k problémům v Itálii. Jednoduše. Dobrý den, pane Javorský, můžeme poprosit vás k aktuálnímu vývinu sopečné činnosti Etny na Sicílii? Ale houpe vidím. No, tak jako, tak problém není láva, že jo? Problém je prach prostě.
0: A pojďme vysvětlit, proč je teda problém prach a ne láva.
1: Je to jednoduché. Problém je prach už jenom díky viditelnosti, takže ano, samozřejmě letadla a piloti letadel úplně nejsou v té nejlepší, dobré, zorné oblasti. Tak přesně, jo, k přistání. Ale největší problém jako skutečně je ten prach, protože ten může nepříjemně zanést motory letadla a může je zanést takovým způsobem, že je úplně zničí nebo zastaví. Jo? Tak tohle je ten jako nejhlavnější důvod, proč v oblasti třeba 50-100 kilometrů nepřistane žádné letadlo.
0: Jo? Vidíš to. Tak ti děkujem, že jsi nám to vysvětlil.
1: Takže tak, no já děkuju sám sobě, že jsem si to vysvětlil, že jsem se vlastně jako psychicky ještě více rozhodil, protože víš co, jako ve středu, když mi to volal taťka a říká, ty jako vidíš to, to je ta, tam nepřistávají letadla, to hoří. Já říkám, no jo, tak hoří, ale prosím tě, je středa, jako co se tady plaší, jo. A teď je pátek a ta situace je pořád stejná a pořád to prostě jako jede.
0: A věříš na znamení, Honzi?
1: Na blížence.
0: Věříš obecně na to, že možná někdy ta cesta je ti ukazována a máš se podle toho, co se děje, nějak zařídit? Jako věříš třeba, že nemáš letět na Sicílii, protože dostaneš třeba nějakou jinou alternativu a máš být někde jinde ten daný okamžik?
1: No to uvidíme, to záleží na letecké společnosti.
0: Takže necháváš to čistě v rukou.
1: No tak já musím, já mám tu nejlevnější možnou letenku, která jde, takže mě peníze nikdo nevrátí.
0: Takže čekáš, co bude.
1: Takže já čekám prostě, co Ryanair jako řekne. Ale víš, co je nejlepší? Počkej, já jsem koukal, to se mi líbí na tom Ryanairu právě, strašně, jo, na těch low-costových leteckých společností. Všude letiště Katány je zavřeno, lety nepřijímáme, konec, zrušeno. A dneska jsem koukal schválně na letiště Katovice a Ryanair tam má jako svoji tabulku odletů, že? A bylo tam Malaga, let připraven, jo, Tallinn, let připraven, a pak tam byl Ryanair, Katánie, let připraven. Říkám, tak jo, tak Ryanair prostě letí.
0: Oni jako, jsou v pohotovosti, rozumíš, dostanou, já mám
1: a ty jedeš. Takže víš co, na jednu stranu jsem šťastný, že s tím Ryanairem letím, protože s tím podle mě odletím, i kdyby ta sopka úplně vybuchla.
0: A oni mají raději vždycky, jasně. Chápu.

0: Dáme teď Rudimental ještě Jazzglin Fresh Radio 640.
1: Jukebox Fresh Radio
2: 7733716. To je telefonní a WhatsAppové číslo tady k nám do studia. Prosím vás, zajímá mě a chci se uklidnit na úkor vás frešáků. Kde jste byli nebo kde pojedete nebo poletíte na dovolenou? Prosím vás, dejte mi to vědět, ať vím, kam případně zbalit kufry jinam.
0: Hledáme alternativu, kdyby náhodou Honzíkovo letadlo v pondělí neodletělo na Sicílii. Ono možná odletělo, možná někam jinam, že jo, to už jsme řešili. Tak dejte tip, třeba Honzu pozvete jinam, on to celé přehodnotí ještě.
2: Jo, nebo kdyby někdo griloval na zahradě, no my klidně přijedeme, jsme 4 chlapy, 5 i s Javorem. No, je nás dohromady 10 i s Javorovou
0: Počkej,
2: rodinou.
0: No, teď jsem to chtěla říct, jestli Javor vezme svoji familii.
2: Tak je nás 10, no, prosím, ale je nás jenom 10 a jsme fakt jako jsme skromní, jo.
3: Jsou skromní, moc nesežerou.
2: Ne.
3: Stačí jim čistá voda.
2: Jo. A
3: když je potrbete.
2: No a deky, ty máme svoje.
1: Pošli hlasovku. 777-337-136.
2: Dejte vědět, jukeboxy startují právě teď. Kde nebo kam jste poletěli nebo poletíte na dovolenou, prosím vás. Dejte nám to vědět. Díky moc.
1: Jukebox Fresh Radio.
4: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
8: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
11: Ty vogo, T-Rex!
12: Kde?
13: Tamhle!
12: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
10: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
18: Oslavit výročí svatby stylově?
19: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
1: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Jurubox Fresh Radio.
1: Díky moc za tipy, které chodí. Třeba Andrea, ta letí v pondělí do Barcelony, to tak dobře, no tak to je jako fajná alternativa. Benny píše, že dneska odlétá na Džerbu, jo, takže Džerba, OK, díky, taky dobrý tip. Mně se ale líbí nejvíc asi tady z

0: od Kateřiny, ta je totiž úplně jiná než my všichni, jo. Všimni se, že my všichni v tomto období lítáme dolů, jako na jich, jo. Ale naopak oni, Kateřina se svým přítelem, tak ti letí, prosím tě, do Helsinek.
1: Ale, a tak jo, jo, jsou takový, co to mají rádi, samozřejmě.
0: Letí už dneska, letí večer, tak jo, tak jako to je super, díky za tu alternativu. Hele, v Helsinkách 100% žádný jako vulkanický zkrat sopky nehrozí, to jako určitě ne, že jo.
1: Ivka a taky kamarádka Kamča letí koncem srpna a to se ti bude líbit na Island, Reykjavík.
0: No jo, to je jako hezká destinace, tam bych se chtěl taky podívat jednou.
1: To je. No a pokud tady máme ještě od Market, která letí, co to je? Jo, tak chce vidět Cádiz. To je Španělsko, Cádiz, myslím Cádiz.
0: Vzal Canis.
1: Ne, Cádiz,
0: to by stačilo tady do poruby. Tak jo, tak děkujeme za vaše tipy. Já budu svou situaci monitorovat, můžete sledovat můj Instagram, kde budu přidávat během celého toho týdne informace o tom, jak to teda vypadá na místě. Já budu takový jako reportér terénu. Jo, není problém, a Moni, tobě tady taky budu posílat informace.
1: No, pošli,
0: ať o mě nemáš strach.
1: Jestli to doletí, prosím tě, já budu vědět, že jsi v pohodě.
0: No tak to... ať se o mě nebojíš.
1: Ne, to stačí napsat, ale přistáli jsme v pohodě, protože láva není problém. Prach jsme přežili.
0: Tak my budeme dva reportéři s Jirkou, jo?
1: No, já stejně si myslím, že vy takhle možná dáte vědět, že jste přiletěli, a pak jak se zčuchnete, tak úplně nebudete mít prostor a ani čas, ani chuť na to někoho vypisovat.
0: Ale neboj.
1: Čurubox Fresh
0: Radio. Tak Kateřině, hrajeme Holiday tak trošku jinak, protože Helsinky to teda není úplně letní destinace. Tady to je.

0: 14. srpna a vy posloucháte ranní Bon Appetit.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Maxim, jak dneska v Ostravě naměříme 28 až 31 stupňů Celsia, tak to bude jasno, bez mráčku dneska na obloze. To jsou dobré zprávy, teploty v noci kolem 15 stupňů Celsia. No a pokud se chystáte třeba na hory, tak počítejte s tím, že v Beskydech dneska v maximálních teplotách naměříme něco okolo 27 stupňů.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy. Zprávy.
2: Další mimořádná událost zastavila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Studénkou. Na jedoucí vlak Eurocity spadla včera trolej. Do půlnoci byl provoz obnoven po jedné traťové koleji. Moravskoslezští hasiči uvedli, že bylo evakuováno 170 lidí. U Stříbrného jezera v Opavě vznikne nový psí park. Jde o vítězný projekt nápadů pro Opavu. Na 345. kilásku dálnice D1 u Brabantic ve směru z Ostravy včera narazil řidič dodávky do předním jedoucího auta. Nehoda si vyžádala zásah všech složek IZS. Zranili se dva lidé. Kvůli přistání vrtulníku byl provoz na chvíli zcela přerušen. V druhém kole se už i Baník zapojí do boju v letošním molkapu. Rozlosování proběhne dnes dopoledne v Praze. Baníkovce v nadcházející fázi čeká některý z nelicenčních účastníků z Moravy či Slezska. Hrát se bude každopádně na hřišti soupeře. Tolik zprávy a teď doprava.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Tři minutky po sedmé, pěkné ráno přejeme všem řidičům, frešákům. Pozor si dávejte v Ostravě Vítkovicích na Halasově ulici, kde se srazily dvě auta. Je to přímo u výjezdu z Místecké. Počítejte, že se tam tedy zdržíte, na místě bude policie. To je tedy ale zatím asi vše. Jinak se jezdí docela plynulé, dá se to i na Rudné, která je svedena pouze do jedné strany a jezdí se v jednom místním pruhu. A průjezdnost je v pohodě v tuto chvíli i přes Mariánské hory, ale Nová Ves Vodárna a ta velká křižovatka směrem na Mariánské hory a směrem i na Porubu. Děkujeme za to, jezděte opatrně a další vaše dopravní info posílejte na telefonní a WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
6: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
1: Vyhrávej skvělé ceny.

0: Močo a taky Lady. 7 hodin k tomu 14 minut. Dobré ráno. Přejeme vám všem, kteří jste se právě vzbudili, skvělou, pohodovou, rozjetou, pracovní...
1: Jakou ještě?
0: Pracovní...
1: No prostě hezký pátek, jako, prosím vás, ne, hezký
0: jako
1: pátek.
0: Jako vy, co jste už rozjetí a jedete s námi, přesně, tak ať dojedete
1: do úspěšného konce. Hlavně nezastavujte, jo.
0: V Ostravě stejně občas stojíme neplánovaně, že?
1: Já bych měl jenom aktualizaci právě k Rudné, jo.
0: Buď tak hodný, na to jsem se chtěla zeptat, jo. Jak ta Rudná teda?
1: Já jsem včera večer projížděl právě z Vítkovic na Svinov, takže jsem jel celý ten úsek, který je prostě postižený v tuto chvíli a jede se v pravé straně právě z Vítkovic do Svinova. Ta levá strana je už jakoby rozbitá a dokonce je na ní položený už nový asfalt, beton. Nevím, co tam jako lijou, jo, ale musím teda jako konstatovat, že pro mě to je milé překvapení. Jak rychle silničáři celou tuto opravu a celou tuto záležitost zvládají. Jakože koukám a
0: ono
1: fakt jako smekám.
0: Vyjádřili se, že fakt makají denně, jich tam více než stovka, je to úsek, který je dlouhý asi 6 kilometrů a mají v plánu to udělat tak, aby se to otevřelo z noci z 20. na 21. srpna.
1: Jo, ne, jako klobouk dolů, opravdu za mě klobouk dolů, já jsem v životě v Česku neviděl tak rychlou práci silničářů.
0: Tak...
1: No ne, děkujeme, no tak děkujeme.
0: Jsme světový, jo, říkáš tohle.
1: Jsme, už to je skoro jak v Japonsku. Jak když tam jako propadne se cesta v pátek, tak v pondělí normálně jezdíš, tak u nás už to je skoro stejné.
0: Prosím tě, co blbneš, tam se propadne cesta v pátek a oni už ve čtvrtek dělají základy, protože tuší, ne?
1: Tak děkujeme silničářům, no a taky děkujeme vám všem, kteří musíte tím neúplně dobrým obdobím a neúplně dobrou trasou projíždět, že to zvládáte. Ale pozor, jakože zprávy jsou takové, že to zvládají právě i řidiči,
0: ale
1: tak
0: jo,
1: to jsou super zprávy.
0: Vem si jenom, Honzi, že my to poznáme, kdo jiný, my poznáme vždycky, když je nějaká kolize na cestách, protože jo. Vy nám do toho rádi a píšete, voláte a podle té zprávy i těch hlasovek poznáte, jaké jsou vaše pocity, takže my fakt můžeme říct a klepu to, že od té chvíle, co se od prvního ta Rudná začala dělat, tak nechodí žádné naštvané SMSky, žádné rozhořčené hlasovky.
1: Nic hrozného,
0: ne?
1: Prostě. Pravdou tak děkujeme pohoda. Za to, my vám všem posíláme další skvělé songy, teď třeba nový Rehab na Freshi, aby vám ta cesta po té Rudné utekla něco málo rychleji. Dobré ráno přejeme.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Poprosím tě ještě, Honzi, mohl by si pustit hlasovku, která souvisí s tím, co jsme tady řešili před pár minutama, a to je oprava Rudné ulice.
1: Moni, pro tebe cokoliv, kdykoliv,
0: pro prosím modré
1: tebe.
0: Oči.
1: To je, no pro tvé modré oči, sametový hlas,
0: mám
1: není
0: zelenou oči. Měde,
1: jo.
2: Čaute. Hele, tak jsou rozjetí a jsou rozjetí, protože to dělají ve tři směrem provozu. A jenom je škoda, že je napadlo, že se dají opravovat silnice ve tři směrem provozu až v roce 2026. Jinak by ty opravy netrvaly roky. Čau.
0: Čau,
1: no,
0: čau,
1: tak
0: čau,
1: jako
0: čau,
1: jasně,
0: čau.
1: Hele, to je problém, to je jako jo, ranní, odpolední, noční, jinak to nejde, že jo.
0: Od Honzíka máme taky dotaz, nebo respektive vyjádření k tématu. Letos se silničářům u opravy asfaltu daří, třeba i oprava k Balské ulici v Praze má skončit o dva dny dříve.
1: No pozor.
0: Asi tam a tady v Ostravě mají lepší oddíl.
1: Tady
0: my taky jedeme podle plánu, jo.
1: Zatím jo, ale na druhou stranu vzpomeňme si, že je spoustu jako neúplně povedených úseků. Viz Frýdlantské mosty, které měly být už jako půl roku hotové, že jo?
0: Tak prostě. Už půl roku.
1: Tak oni měli skončit někde v zimě, to mělo být hotové prostě jako v zimě, nebo na jaře to mělo být hotové, pokud se nepletu. No prostě před létem to mělo být jako 100% hotové, to
0: hele,
1: znamená,
0: čo bylo, to bylo.
1: Taky jedeme ve zpoždění.
0: Čo bylo, to bylo, pojďme
1: tak.
0: Se soustředit na to, co bude.
1: A co teda bude?
0: To je
1: ty víš
0: otázka.
1: O nějakých dalších uzavírkách, prosím tě, nestráš.
0: Já si to dávkuju postupně. Teď se soustředím na to, že protože já jakožto MHDčková objíždím to zase přes celou tu Ostravu. To znamená,
1: z
0: že z Líškovic jedu přes Vítkovice, Mariánky, centrum tady do Přívozu. A tahle objízdná trasa bude trvat až nějak do poloviny září, nějak 16. by to mělo být hotovo. No a do té doby se kochám, anebo...
1: A nebo?
0: Chodím pěšky, no.
1: No to je krásné, to tě šlechtí, Moni.
0: To mě, dneska jsem chtěla jít zrovna pěšky z rády.
1: Ale ono to nevíde určitě, víš?
0: Dneska to nevíde.
1: Ne, no, já jsem si to myslela.
0: Já jsem si špatné boty jsem
1: no,
0: si vzala.
1: A včera byly taky špatné.
0: A včera jsem si taky vzala
1: no,
0: špatné.
1: Tak, to se, tak třeba pondělí, jo?
0: třeba.
1: Držím
0: ti
1: palce.
0: Mít tak zkontrolovat.
1: Já tady nebudu, no.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grillování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grillování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: pracují profesionálové. Jeden je naproti mně, jmenuje se Honza Pernický. Honzi, můžu připomenout naši legendární historku, kdy já jsem měla, prosím, uvádět koncert české, podotýkám, zpěvačky Daši.
1: Ano.
0: A my jsme shodou okolností v té době nasazovali i tuhle tehdy novinku od Daši.
1: Austin, ano.
0: A tady pan Pernický mi říká, ale to je dobré. A prostě mi tvrdě natvrdil. On si ale opravdu myslel, nutno podotknout, že on si opravdu myslel, že tahle zahraniční interpretka je
1: Česká Daša.
0: Česká Daša.
1: Ne, to jsi myslela ty.
0: Ne, já jsem
1: jenom dohledal,
0: jako
1: odkud je, a já jsem zjistil, že je ze Zlína.
0: No potom, tak, a on prostě, ano, mi tvrdil, že tohle zkomponovala a udělala jako Česká Daša ze Zlína, jo. A ještě, že mě něco osvítilo, že já jsem si to tehdy kontrolovala, protože nutno podotknout, že on má pravdu v tom, že já jsem tomu fakt taky věřila. Normálně jsem to jako nerozporovala. A ten večer, když jsem měla jít tu Dašu uvádět, tak jsem si říkala, takový oslý můstek, tak na to nějak narazím. A něco mě osvítilo.
1: No, my hrajeme vaše písničky v rádii, Dašo, jste výborná, Daša ze Zlína.
0: Tak jsem si to zkontrolovala a pak jsem přišla na to, že není Daša jako Daša.
1: Pozor na to, není Daša jako Daša, jo, takže Daša a Daša.
0: No ne, Daša, ona se taky píše úplně stejně, ale je to jako Češka.
1: Daša, tak možná to udělala schválně. Víš?
0: Myslím si, že v době, kdy Daša byla Daša, tak tahle Daša ještě jako vůbec nefungovala na hudebním poli.
1: Dobře, tak když teda myslíš, tak jo.
0: To je jako jedno, jenom že jsem si vzpomněla, že na kolegy si vždycky můžeme spolehnout.
1: Tak já jsem jenom chtěl říct, že jakoby mně přijde, že veškeré informace, které já říkám, ty kontroluješ, jo.
0: Jako, já už jsem se naučila.
1: Já jsem ještě
0: pravda.
1: Takový, víte co, já jsem jako takový moderátor profík v zácviku, jo. Já ještě jako nejsem profík, protože kdybych byl profík, tak Monika Rudová nekontroluje vše, co řeknu. Ona tady má otevřený počítač, jo. Prosím vás, ona kdyby ten počítač neměla některé ráno, nedej bůh, tak tady absolutně jako končí vysílání. Monča by podle mě nevysílala.
0: Já bych asi vůbec nemluvila, že?
1: Prostě Monča by byla v takové tenzi, nevěříc tomu, co já říkám, že by nemluvila.
0: Ale už jsem se naučila porovnávat pravdu a lež.
1: I díky kvízu naopak třeba.
0: Taky, ale i díky mimice tvého obličeje.
1: Je, to krásné, děkuju. Tak třeba, když ti teďkom řeknu, že letadlo, které odletělo z Katovic do Katánie před asi půl hodinou, letí do Katánie, tak mi to uvěříš?
0: Já si myslím, že letí do Katánie.
1: Neletí, zrušeno.
0: OK, vidíš to?
1: Ještě, letí někam jinam, ale my ještě nevíme kam.
0: Počká, ty víš kam a ne. Víš, že je 100% zrušeno?
1: No, je zrušeno přistání v Katánii.
0: Přistání v Katánii. Přitom ale na vývěstní tabuli jsme se tady nabourali, pozor, do Katovic. Na tabuli pořád jako
1: svítí Katánie. No, to je, jako je to zvláštní.
0: Tak jak jsi přišel na to, že to nepřiletí do Katánie?
1: Já jako můžu pro smysl. Já můžu pro tvůj klid kontrolovat ještě vývěstní tabuli v Katánii a tady to je jasně dané.
0: Buď tak hodný.
1: Jo, Boloňa na Katovice. Tady to je, ne, to jsou jiné Katovice podle mě. No, každopádně
0: kolik může
1: tyhle,
0: být Katovic? Každopádně
1: tyhle Katovice v 7.40 přistávají v Palermu, jo.
0: Tak už tam máme i destinaci, tak vidíš to, Honzi. Tentokrát to jsem to neodhadla z tvé
1: Miky.
0: Mám se co učit,
1: no
0: jo,
1: to teda. Rita Ora právě teď hrajeme. Je to správně?
0: Rita Ora, ano, to je správná odpověď.
1: Prosím.

0: Jako jsme viděli předevčírem zatmění slunce, vidíme i teď v rámci kvízu. Naopak, jednou za 30 let se stane, že do pátečního finále se dostane všech 4 soutěžící.
1: Všichni 4 finalisté z celého týdne.
0: Je to tak,
1: a co víc, jako ještě je důležité zmínit, že tentokrát se to podařilo i jedné ženě.
0: No hurá, my totiž jako ráno tady máme statistiku, že nám volí hlavně muži, takže moje taková teorie zní, že prostě Monča má tak vábní hlas, že muži prostě nemůžou odolat.
1: A vidíš, teď z tvé mimiky tváře poznám, že kecáš.
0: To se za mě nedívala, ale ani.
1: Ale dívala.
0: Stačí poslouchat, co?
1: Ale dívala. To my ženy máme výhodu, my máme periferní vidění.
0: A co teď jako vidíš, když
1: koukáš do počítače? Nedívám, to vypadá, že se nedívám, ale já tě vidím.
0: Ty mě vidíš?
1: Já tě vidím.
0: Já tebe taky teď vidím.
1: No vidíš.
0: Tak je to tak, 7.40 aktuální čas, my máme před sebou povinný reklamní výsek, protože i my musíme být nějak zaplaceni, že jo? To je jednoduché. A hned po něm.
1: A hned po něm jdeme na to.
0: Jdeme na to.
1: A ještě připomenu, koho tam máme jmenovitě, jo? Je tam tak Martin pojď. Jedna, tak, nebo víc co, Martin první, Martin druhý.
0: Tak říkejme Martínek a Martin.
1: Ne, Martin první, Martin druhý.
0: Dobře, no tak to je jak někdy, kdyby si jmenovala nějakou královskou rodinu.
1: Dobře, tak kdo podle tebe bude Martínek? To je takové jako Martínek.
0: Martínek bude ten menší.
1: No a ty víš, který to je? No,
0: ten první.
1: Ať se někoho nedotknem. Jak chceš,
0: já
1: Martínek,
0: to
1: Martin, Tomasino a Silva.
0: A Tomasino může být ten kouzelník známý, ne? To by jako klidně mohl být.
1: To by jako mohl být, ale myslím si, že to není.
0: Se ho zeptáme, mohl by vykouzlit z 2000 k 4000.
1: Třeba, no, nebo co vůbec, tam přijde jinou.
0: Desítku by mohl vykouzlit,
1: 20 rovnou. Takže
0: tak
1: Martínek,
0: jo.
1: Martin, Tomasino a Silva, good luck, tvoj.
0: Držíme palce, za chviličku finále kvízu naopak je tady. Buďte připraveni, především vy finalisté, ať nepropásnete náš telefonát.
1: Rozhodne to naše kouzelná koule.
0: Ano, máme jenom jedno.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a

0: Jseš nervózní?
1: Trošičku.
0: Já taky, protože podle mě se nám dlouho nepovedlo, aby se do pátečního finále dostali všichni soutěžící. Opravdu
1: no,
0: jako přemýšlím a fakt si nepamatuju, kdy naposledy to tady bylo. Martin, Martínek, Tomasino a...
1: Silva.
0: Já jsem nervózní, já bych prostě šel asi jako roztočit kuličku.
1: Roztoč kuličku, jakmile budeme vědět, kdo padnul vítězně, tak já rychle navolím to telefonní číslo.
0: No jistě.
1: A uvidíme, jo. Je tam časový limit na zvednutí, to znamená, že pokud nezvedne ten, koho jsme vytočili, tak budeme muset točit dál.
0: Jasně, tak pojďme točíme kuličkou právě teď.
1: Martinek, Martin, Tomasino, Silva, jo?
2: Dnes vyhrává Silva.
1: OK, jdu na to.
0: Dnes vyhrává Silva. Chceš ještě jednou?
2: Dnes vyhrává Silva.
0: Silva vyhrává. Tak, Mane, vytoč telefonní číslo na Silvu a my jdeme na to. Toto je finále kvízu naopak. Pokud Silva poslouchá, jdeme volat.
1: Máš to tam?
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Jak říkám, je časový limit, takže Silva to musí zvednout. Do pátého zazvonění, do konce pátého zazvonění. A pokud to tak...
4: Dobré ráno, Fešatý.
1: No, dobré ráno,
0: no, dobré ráno, Silvo. Máme pro tebe dobrou zprávu, Silvi. Můžeš vyhrát 2000 korun do Bernice Grill, kafe a taky wine restaurant, ale pozor.
1: Co chystáš?
0: Já po tobě chci nějakou básničku.
1: Ale no tak.
4: Básničku.
0: Krátkou.
4: Krátkou. Pane Bože.

0: To je moc brzo na básničky.
1: Dobře, může být, gratulujeme!
2: On improvizoval,
1: já
2: jo.
1: Mě stačí málo, jo, já jsem v pohodě. Já jsem v pohodě, tak jako mohli jsme dát třeba, já nevím, co jsme mohli dát, jako byl pozdní večer, 1. máj, že jo. Večerní máj byl lásky čas.
0: Ale není máj.
1: No právě, ale není máj.
2: My holky se držíme aktuálních hodění.
1: Je srpen a ty si vyhrála 2000 korun do Bernice na Poděbradové Stodolní ulici.
2: Přesně tak, hele, je tam dobré jídlo, krásná atmosféra, tak buď si to užiješ sama, anebo pozveš fakt někoho, koho máš ráda, protože to místo je takové jako uvidíš sama, jo? Slavnostní, ideální na prožití nějakého výročí třeba a tak. Narozeně.
0: Jo.
1: Silvie, tak máš radost, je to v pohodě?
0: Máme to s velikou, máme to s velikou. Nečekala jsem to, konkurence veliká tento týden.
1: No byla obrovská, ale ty jsi to prostě dokázala. Ty jsi tu kuličku ovlivnila svou ženskou sílou.
2: A víš, co mě napadá, Silvie, že my jsme se tě vlastně neptali, odkud ty jsi? Ty jsi z Ostravy taky?
0: Jsem z Ostravy.
2: Perfektní, takže to nebudeš mít daleko.
1: Výborně. Zdravíme, Silvie, gratulujeme, užij si to, vydrž na telefonu a měj se. Ahoj!
2: Papa.
1: Tak to byla Silva, přátelé, je to jednoduché, příští týden kvíz naopak bude, sice beze mě, ale bude, tak pokud budete chtít třeba vyhrát, tak klidně se zúčastněte, kvíz naopak hrajeme každý den za 10:08. Dobré ráno přejeme. Kvíz naopak!

0: Pravděpodobně dneska potkáš Javora, tady vzkaz pro Pernického, protože říká, tyjo, to už je 8, já nemám nic hotového. No, tak jako konečně se potkáš s kolegou, který chodí na 10.
1: No, ale já ho vídám, ale Javor chodí na půl 11. teda, jako jo, ale teď jsem ho předevčírem viděl.
2: Počasí.
1: Pěkné dobré ráno, 1 minutka po 8 hodině, maximální teploty dneska v Ostravě, ty jsou jasné, 28 až 31 stupňů Celzia a bude jasno po celý den. Jasno bude taky na horách v Jeseníkách, dneska v maximech 27.
2: Fresh zprávy.
0: Na projíždějící vlaku Studénky spadlo včera trolejové vedení. Doprava na koridoru se zastavila. Z vlaku evakuovali zhruba 150 cestujících a dalších 30 z osobního vlaku, který zůstal stát nedaleko. Do půlnoci byl provoz obnoven po jedné traťové koleji. Prodejna s oblečením Primark míří do Ostravy. Irský řetězec oznámil přesné datum otevření své první prodejny v Moravskoslezském kraji. V ostravském nákupním centru Avion Shopping Park přivítá první zákazníky v pondělí 8. září. Ostravská pobočka nabídne dvě podlaží a nová pracovní místa. Dva bratři z Opavy předstírali těžkou retardaci. Skoro 20 let vodili za nos úředníky i doktory a přišli si tak na 11 milionů korun. Doma simulovali těžkou duševní poruchu, nemluvili nebo vydávali skřeky. Venku se ovšem pohybovali sami, nakupovali v nákupních centrech a vyřizovali půjčky. Celé rodině teď hrozí vězení. V druhém kole se už i Baník zapojí do boju v letošním MOL Cupu. Rozlosování proběhne dnes dopoledne v Praze. Baníkovce v nadcházející fázi čeká některý z nelicenčních účastníků z Moravy či Slezska. Může to být například Frýdlant nad Ostravicí, Polanka, Havířov, Vítkovice, Bzenec nebo Vsetín, ale možností je více. Hrát se bude každopádně na hřišti soupeře.
2: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
1: Dobré ranko, dobré dopoledne, 2 minuty po 8 hodině přejeme všem frešákům, řidičům, hlavně pevné nervy. Pokud tedy budete projíždět Ludgeřovicema, u Volného ve směru od Hlučína stojí policisté a vytahují radar, takže je dost pravděpodobné, že vás změří a že vás zinkasují, tak si na to dávejte pozor. A kdyby náhodou další informace o tom, co se na silnicích děje, tak klidně nám to můžete hlásit. 77337136, telefon a WhatsApp tady k nám do studia. Pěkné ráno přejeme.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
10: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
11: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
12: A dívejte, tam je ten velký!
13: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
14: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
15: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Afro Ostrava je festival poprvé v Ostravě, který začíná dneska, bude pokračovat zítřejším dnem. Dneska kolem 1 hodiny je slavnostní zahájení. Myslím, že se tam s mnohýma potkáme, protože už včera jsme lákali na tanec, hudbu, ale i jídlo.
1: Ano, ano. Dobré jídlo. Teda, já minimálně jako doufám, že bude dobré jídlo.
0: Ochutnám, já to taky ochutnám.
1: Já se na to jídlo moje těším asi nejvíc. Jako
0: jo, já se ti nedivím. Měl jsi někdy možnost ochutnat to, co se jí v Africe?
1: Ne. Ne.
0: Čekaj, co se třeba jí v
1: Africe? V Africe se jí hodně vepřové maso, že jo? Podle mě. Já si myslím, že vepřové se tam hodně konzumuje. Takže já si myslím, že hodně pokrmů bude právě z vepřového masa. No ale abychom nemluvili jenom o jídle, jo. Prosím vás, ono se jedná o festival, který vlastně přichází do Ostravy poprvé. Je kde jinde než v srdci našeho města, tedy v dolní oblasti Vítkovic, kde to prostě jako srší pěknou atmosférou a myslím si, že když do toho přidáme africké rytmy, africké programy a klidně i to africké jídlo, tak to bude moc zajímavé.
0: Je to festival, který je dělaný právě proto, abychom se něco o Africe dozvěděli, abyste poznali, takže vůbec o Afrika i celý svět dojede teď na víkend k nám tady do
1: Ostravy.
0: Vítkovic pod Vysokou Pec, pod Boltaurem to
1: ano,
0: bude.
1: Ano.
0: Abyste se orientovali.
1: My se těšíme, my se vidíme, pokud samozřejmě chcete na tento festival dorazit i vy, tak doporučujeme ulovit těch pár lístků, co ještě je, na jejich webových stránkách. Těch lístků tam je několik možností, jo. Můžete si koupit jenom na dnešek, nebo jenom na zítřek, nebo na oba dva dny, to už necháme na vás. Každopádně doporučujeme tento zážitek zažít.
0: Ten CK, prosím vás, ta pecka hudební, na kterou jsme zvali hlavně, tak ta je zítra večer, jenom byste věděli. Afr.ostrava.cz, to jsou ty webové stránky. A Honziku, dívej, já jsem byla rychlá, jako průjem.
1: Krásné přirovnání, Moni, to mě teda jako...
0: No doufejme, že to je jenom jako takhle slovně. Kdybys třeba chtěl ochutnat typické věci pro Afriku, tak oni dělají třeba kaše z kukuřice, nebo mají placky s různými omáčkami, jo? Pikantní ale... rýže s masem rajčaty, zapékané mleté maso, co? Je to něco, co bys mohl?
1: No, tak já můžu cokoliv, chtěl? Jo, já mám jídlo rád, takže já uvidím, až jak tam dneska budu.
0: Ok, takže tak.
1: V jednu.
0: Otvíračka.
1: V jednu otvíračka a jedeme.
0: Potkáme u třetího stánku zleva, jo.
1: No a ještě předtím takový malý warm-upík, Sean Paul na Fresh Radio právě teď. Dobré ráno.

0: Letní režim na Fresh Radio přináší oběti, tak to prostě je a bude a bylo. Tohle je Sean Paul, ten dohrál jako teda celý, ale úplně ne, tak celá bude náhradní dnešní odpolední vojeka.
1: Naše skvělá Michaela si užívá zaslouženou dovolenou, takže u Marka se střídá buď to Katie nebo Marcy. Marcy měla být dneska odpoledne, ale omluva pro vás, protože Marcy nedorazí, musí být u malé. Malá totiž spadla do kopce v čověče, takže se bude věnovat spíše mateřským povinnostem. To znamená, že Marek dneska co? Marek bude pravděpodobně sám, no.
0: No, ale tak tady tím se musí projít každé dítě.
1: No přesně, i Marek. Zklamání bohužel patří k životu. Je mi ho líto, protože on se těší na ty holky, má je rád, je to Michaela, Katie nebo Marcy.
0: Jako myslíš, pravá a levá?
1: Jako ruce?
0: Ne, pravá a levé prso, jsem myslel.
1: Jo, takhle, a to se vůbec nerozumíme.
0: Já jsem viděl fotky od Marcy včera, to je teda něco, jako.
1: Jo, Marcy, já to nevím, jak ona to dělá, a ona vypadá i po tom dítěti úplně stejně jako před dítětem, jo. Je pořád stejně krásná, štíhlá.
0: To má načítovaný, to je špatně.
1: No, a přitom má chutě.
0: Je to tak. No nic, tak jenom, abyste věděli, Marcy dneska nebude, my vám alespoň Marcy připomeneme, jak zní, je tady naším best of vstupem. Tak prosím, Marcy, dobré ráno. Best of
2: fresh. Jak to máš ty s ranním vstáváním? Nutí tě to dítě nějak brzy ráno vstávat, anebo vstáváš raději sama, aby si všechno připravila, než se dítě vzbudí?
3: Ono se říká, a je to u práce, u čehokoliv, jaký si to uděláš, takový to máš. A já jsem celoživotně sova, to znamená, že já spíš ponocuju a jako ty rána jsou trošičku složitější. A říkala jsem si, jak to bude s tím dítětem, jestli mě předělá, že budu ten skřivan, nebo jak. A ono to tak nějak vyplynulo z té situace, že to dítě je po mamince, takže ona v podstatě je sova taky.
2: Nekecej.
3: Aha. Takže ona chodí jako trošičku později spát, to znamená, že jsou děti, které chodí spát třeba kolem 7 hodiny
2: ano.
3: Večer.
2: A ty udáváš až na půlnoc, ne? Best of
4: Fresh. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: 8 hodin 31 minut, 8:30 a tady nejvyšší čas, abychom i tento týden vybrali tu nejlepší z rána.
1: To nejlepší z rána.
0: Vybírat bude opět velmi přísná porotkyně Monique Dudová. A bude vybírat velmi, velmi přísně, protože dneska to nebude mít jednoduché. Vůbec ne. Dneska totiž budeme vybírat italské hity. Já příští týden odjíždím na dovolenou na Sicílii, budu na Itálii a tady těch italských hitů, které se dostaly i tady k nám do českých hitparád, bylo nespočet. A ty, Moni, vybereš dneska tu opravdu nejlepší italskou písničku, kterou ti nabídnu.
2: Jsi jeden z těch, kteří milují i starší italské hity. Tak se tě jenom ptám, jestli se zůstal, nebo jestli se držíš moderního kabátu, anebo budeš vybírat něco jako Felicita a tak.
0: Ať je to jako férové, tak to bude namixované.
2: Ok, já jsem si to říkala, že ty
0: bude
2: patříš,
0: tam mix.
2: Ty jsi takový mladý, starý v tom, no.
0: Jsem, tomhle tom ano, jasně, mě. Jako mám strašně rád Dalibora Jandu, strašně mě mrzí.
2: Ten tam bude taky z nějaký.
0: Ne, ten tam nebude, ale chtěl bych říct, že myslím 18. srpna má na Slezsko-Ostravském hradě koncert v rámci své jako turné, svého turné.
2: A ty tam budeš?
0: No nebudu, protože jsem na dovolené,
2: no,
0: a to mě strašně mrzí.
2: Nejsi. No. Etna chrlí, tak třeba je to ten důvod. Proč nemáš odletět?
0: My
2: jsme pořád hledali. Ano, jsme pořád hledali v tom jako vyšší poslání úmysl, proč se to děje na té Sicílii, že nevíš, jestli patrně odletíš, ale nevíš, jestli přestaneš na tom stejném místě, kde kam bys chtěl. Tak vidíš, no, tak máš zůstat tady, bys byl na Jandovi.
0: No, tak uvidíme. Třeba to tak bude. Třeba to tak bude. Nicméně já tedy zatím mám v plánu odletět. A dneska to bude na to téma. Tak se připrav, Moni, protože to nebudeš mít jednoduché.
2: Dobře.
0: To nejlepší z rána přineseme na Fresh Radio za chvilku, tak buďte s námi, pokud vás to zajímá, jaký italský hit je podle Monči ten opravdu nejlepší. Dobré ráno přejeme.
1: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: pozici, to znamená tak, abych neviděla ani do vysílacího kompu, ani na náš obrovský odbavovací systém.
1: No ten je velký teda.
0: No je, takže to je televize jak kráva, tohle no, já mít doma, tak vidí sousedí jako přes...
1: A jakou máte doma televizi?
0: My jsme měli dodenávna ještě takovou zapuštěnou do prostoru a teď máme jako letku. Uh-huh. Hezkou jsme podědili. Jo,
1: malinkou,
0: jako,
1: jo?
0: My neinvestujeme do techniky, takže my jsme podědili od našich rodičů.
1: Jasně.
0: Od tvých rodičů.
1: To je krásné, to je.
0: No ale jako dětská být. Pozor, tam jde i naplánovat, jestli můžeš zmáčknout, jestli chceš něco vidět, aby ti to neuteklo, že ti přeskočí kanál z kanálu.
1: Takže já úplně, no. To je technologie. To ti povím.
0: Ale zpátky k muzice, to nejlepší z rána.
1: Je to tak, to nejlepší z rána. Dneska je to tématické. Při pátku vybíráme ten nejlepší italský hit podle Monči Dudové. Moni, jsi ready?
0: Ano, jsem.
1: OK, si. Jenom ti říkám dopředu, nebudeš to mít jednoduché, nebudeš. Jdeme na to. První hit, který ti nabídnu, je, je klasika. Je?
2: To nejlepší z rána.
1: Je to Reče Poveri, Sara Perchettiamo.
0: Jo, to je skvělá, no. Tak jo, co dál?
1: Tak to je úvodní, taková, která jako nasazuje laťku, ale já mám tady i mladé projektanty italského druhu, Benji a Fede, Tutto per una ragione.
0: Fajn, zůstávám u klasiky, čověče.
1: Reče Poveri se ti líbí více, jo?
0: Aha, tak jo.
1: Dobře, jedeme dále. Může být ještě trošku větší klasika než Sara Perchettiamo, jo?
0: Ano.
1: A to je Conte Partido.
0: Jo, hele, dívej se, úžasné, ale ne, zůstávám.
1: Zůstává?
0: Zůstávám, no jasně, tak je ráno, pátek, krásná, ale...
1: A já mám husí kůži, já mám normálně husí kůži.
0: Ne, se mnou to teďka vůbec nic nedělá.
1: OK, pokračujeme dále. To nejlepší z rána nabídnu třeba taky Tananaj.
2: To nejlepší z rána.
0: No, vidíš to, že umíš, takže jo.
1: Takže jo?
0: Takže jo, postupuje.
1: Takže máme místo Reči a Poveri, Tananaj a Annalisa Storie Brevi.
0: Jo, Storie Brevi.
1: OK, aby to nebylo jednoduché, mám pro tebe ještě jeden hit, který by ti mohl zaplést hlavu. A to je Colors. Italo disco.
0: No jo, ale ona je skvělá, ale připadá mi, že ji slyším pořád.
1: Tak
0: nemáš tam
1: je
0: ještě
1: taky
0: nějaký
1: hit.
0: Jeden výběr?
1: Ty bys chtěla ještě
0: jeden, jo? Teď já jsem jako v pasti, protože bych dala Italo disco, ale zase si myslím, že to není to hopstrop, úplně to žhavé, co mi můžeš nabídnout.
1: Dobře, tak jo, tak mám pro tebe ještě jeden, který jsem tady teďkom vytáhl jako z kapes, no, jo, doslova. Ale je to opět klasika, jo? Opět jako přeskočíme, tak uvidíme, jestli ti třeba zamotá hlavu, jo? Tak schválně. Eros Ramazzotti, piu bella cosa. Tak co, ale Moni, tohle je fakt jako dobré.
0: No jako je, ale...
1: Tak co, tak...
0: No, dívej,
1: tak hele, poslední bylo Storie Brevi.
0: Storie Brevi, jsi... anebo Italo disco.
1: No.
0: Teď jako fakt nevím.
1: A nebo Eros Ramazzotti.
0: Ne, Eros ne. Člověče, Eros ne.
1: Eros se ti nelíbí.
0: Eros, ne, necítím to. Ale jako frešáci chtěli, aby ho nabídl, takže jsi jim splnil přání.
1: Je to tak?
0: Nicméně, člověče, Storie Brevi.
1: Storie Brevi vyhrála. Tananaj a Annalisa Storie Brevi.
0: Takhle já to cítím v tuhle chvíli nejlíp.
1: To je jako letní pecka, to jako je. To je ale Eros je Eros.
0: Eros je Eros, ale jako normálně si nezabrnkal na mojí...
1: Nitku?
0: Nitku, správno. Ještě mi tam pořád něco chybí. Jako
1: co by tak chtěla?
0: Já nevím,
1: jako?
0: Já potom na to přijdu možná sama, ale ty jsi mi to nedal dneska v prvníku.
1: Tak já se tím moc omlouvám, tak tím pádem my jdeme na Tananaj Storie Brevi, to je ta, kterou si dneska vybrala jako ta nejlepší z dnešního rána.
2: To nejlepší z rána!
0: Děkuju.

0: v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernie's Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Kdy už tam budem.
6: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
7: Tři městské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
8: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
9: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: Schulz, 8 hodin 54 minut. Dámy a pánové, děkuju všem za přízeň, bylo to krásné.
1: Se loučíš, jako bys měl opouštět rádio, přitom jdeš jenom na dovolenou.
0: No dej, tak jako nikdy nevíš, jo.
1: Tak jo, Honzi, tak
0: třeba mě tam, odchytne nějaký italský, já nevím, no.
1: Lovec talentů,
0: no.
1: To je ano, máš pravdu, to je pravděpodobnější.
0: Do televize.
1: Jasně, to je pravděpodobnější než to, že by mohla Etna přestat chrlit, jo?
0: No to ne. To zase ne.
1: Tak já ti moc přeju, aby si doletěl tam, kam chceš doletět, aby to fakt jako byla tvoje vysněná Sicílie, když ne, hele, tak se tím netrap, prostě budeš mít dovolenou někde jinde. Uvidíš, kdy ti to letadlo vyplivne.
0: Kdy mi to vyplivne, ano.
1: Přesně, každopádně dávejte na sebe pozor, moc si to užijte s klukama.
0: Ano, děkujeme, díky máme.
1: Jenom těch, prosím synáčku. A dávej na sebe pozor a teď už vlastně bychom mohli začít tu tvoji dovolenou brát jako oficiální. Jo? Ještě prosím, jestli bys zůstal na zprávy, že bychom dali dohromady zprávy v 9 a pak už je,
0: no,
1: je to
0: dobře.
1: Prostě jako jo, tak jo, buďte lásky, tak fajn.
0: Mimochodem, hlasovou zprávu nám posílá i kolega, který mě bude zastupovat příští týden z nějaké části, Honza Kuchař, Kukino, Giovanni Kukino, a ten má jasný názor k tomu, co Italové poslouchají a vůbec neví, co to v Česku může znamenat, jo?
2: No pěkné italské ladění, dobré ranko. Dobrý. Já jsem jenom chtěl, že od jisté doby to Sara Fergetti Jamo má takový lehce politický štyk. No a trošičku mě to trápí u těch svadeb, ale už to pomaličku jako vyčpilo. No ale nemůžu si pomoct, pořád to tam trošičku mám a někdy váhám, jestli to teda jako hrát, jo. Protože to hrávám, když přicházejí třeba novomanželé jako do sálu, přímo k hostině, nebo samozřejmě u obřadu. Takže tak, mějte se fajn, krásný víkend, čau, Honza.
0: Honzo, děkujeme za tvůj názor a děkuju vám za to, že mě podporujete v tom, že moje letadlo přistane tam, kde má. Díky moc.
1: Okej, tak jo, tvůj, zlom vás.
0: Čertivém.
1: Co se ještě říká, počkej.
0: Nebreptej.
1: Tak jo.
0: No. A máme jednoho kolegu, a to nemůžete zprosté, tak to se omlouvám.
1: Tak si to nech, až přijedeš.
0: No, teď jo. Tak Moni, ahoj! Čau, bambino!
1: Čau.

0: Honza Kuchař mi teď píše soukromou zprávu. Píše, ty blázne, užij si to trošičku, ti to závidím, Čusek. A to nemusí, Honziku. Honziku, ty to budeš mít, Monču.
1: Počasí. Počasí. Počasí.
0: A teda jako Moni, jestli můžu ještě lichotit předtím, než odletím, jo, tak výhled, přátelé, výhled na Moniku Dudovou je teda lepší než výhled na Etnu. Je
2: jo,
0: to víceméně
2: se...
0: jako podobný zážitek, ona taky někdy vybouchne, jo, ale
2: chrlím,
0: jinak...
2: Chrlím.
0: Chrlíš.
2: A taky
0: ale
2: záleží
0: jinak...
2: na úhlu, ze kterého se díváte.
0: Je to tak, jo. Je to tak, ale jinak s Mončou to stojí za to. Dneska maximální teploty 28 až 31, jasno a jasno bude, teploty v noci kolem 15 a pokud se chystáte na hory, maxima 27.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Další mimořádná událost zastavila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Ostravou a Studénkou. Na jedoucí vlak Eurocity spadla včera trolej. Do půlnoci byl provoz obnoven po jedné traťové koleji. Moravskoslezští hasiči uvedli, že bylo evakuováno 170 lidí. U Stříbrného jezera v Opavě vznikne nový psí park. Jde o vítězný projekt nápadů pro Opavu. Na 345. kilásku dálnice D1 u Brabantic ve směru z Ostravy včera narazil řidič dodávky do předním jedoucího auta. Nehoda se vyžádala zásah všech složek IZS, zranili se dva lidé. Kvůli přistání vrtulníku byl provoz na chvíli zcela přerušen. V Ostravě, a to je důležité vědět, testují totiž AI, která pomáhá lékařům při vyšetření mozku. Umělá inteligence dokáže s přesností přes 91% identifikovat změny u pacientů s roztroušenou sklerózou na snímcích z magnetické rezonance. Ostravští vědci testovali nástroj, který automaticky upozorňuje na nová nebo zvětšující se ložiska. Má být pomocníkem lékařů, nikoli jejich náhradou. No a ještě si dáme sport. V druhém kole se už i Baník zapojí do boju v letošním molkapu. Rozlosování proběhne dnes dopoledne v Praze. Baníkovce v nadcházející fázi čeká některý z nelicenčních účastníků z Moraviče Slezska. Hrát se bude každopádně na hřišti soupeře.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: 3 minutky po 9. není hlášena žádná komplikace na silnicích, dálnicích ani cestách metropoly. Děkujeme za to a prosíme, abyste jezdili i nadále opatrně. Kdyby byly další informace, které byste rádi předali našim posluchačům a řidičům, tak klidně můžete. Telefon a WhatsApp 77337 1036.
1: Doprava?
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grillování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grillování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
10: Brainmarket.

0: Fresh.
1: Hele Maro, já vím, že si teďka tohle téma třeba úplně nebude týkat, ale zeptám se tě, zažil jsi někdy, že jsi musel mít nějaký takzvaný call jako z domu? Jakože zpracoval home office a musel si s někým jako volat? Ne, to ne.
2: Ne, to vůbec. Jako, to jde mimo mě, protože já jsem pracoval celý život rukama a opravdu to, co jsem dělal, nejde dělat z domu. No typickým příkladem, když dělá Aleš Bruna home office a nahrává ty svoje fresh mixy, tak buď je v ložnici a takhle to má položené na břichu a nahrává to ty fresh mixy.
1: I posteli, jasně. Jako,
2: no a pak je Aleš Bruna in the mix a to sedí na toaletě a nahrává to na toaletě. Best of Fresh.

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: V roce 1991 vydává Anita a Ray, tedy holandské duo Two Unlimited, svůj první hit instrumentálku Get Ready for This. Později byly přidány vokálky, song použit i v kresleném basketbalovém filmu Space Jam a dodnes je hojně používán v hokejové a basketbalové lize v Americe. Pojďme si ho poslechnout.
0: Alešův Old School.

0: Fresh Old School na Fresh Radio.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: S výdělkem 275 milionů korun.
2: Je tam žena? No, kdyby jako vytiska Wimbledonu, by to třeba jako... Ne jo, ne, ne, ne, tak na Wimbledonu ještě tolik není. Dobře, okej, okay, tak David.
1: Je to rodák z
2: Havířova,
1: je to David Pastrňák.
2: A já ho znám, já ho znám.
1: To jsi asi jediná teda. Tak Davide, my ti moc gratulujeme k tvojí krásné výplatě, je to moc hezké. A ano, víceméně jste se jakoby všichni shodli na tom, že David Pastrňák dost pravděpodobně podle vás Frešáků bude nejlépe placený český sportovec.
2: Ale teď mě napadá, kdyby fakt jako konec srandy jste spolu šli na pivo.
1: S Davidem?
2: Jak by se s ním bavil?
1: Já bych
2: jako
1: ho pozval.
2: S člověkem, co má 215.
1: 275.
2: Promiň, Davide, 275.
1: Já bych ho pozval.
2: Ty bys ho pozval. Jo, to je o tebe hezké.
1: I na Tatarák bych ho pozval.
2: No, Honzi, Miles mě překvapil.
1: On by dal jenom dýško. A bylo by.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Jerry Ropero nahrává single Corazao ve španělském klubu při slavnostech karnevalu. Inspirací byla vášeň samby a portugalské slovo pro slovíčko srdce. Trek je podsta horkým letním nocím, tančícím až do rána. Nakonec došel mnoha remixům, například ten v roce 2002 se stal jedním z nejhranějších remixů vůbec. Tak jdeme na to. Tady je Rytmus Corazao.
0: Milénium Lumíra.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: JJ na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Hoří, hoří. Dobré dopoledne, tímhle tím bych začal. Nájezd na D1 směrem z Rudné. To znamená kruháč za shopping parkem. Tak ve sjezdu na Rudnou hoří automobil. A druhá komplikace, Kopřivnice, ulice Obránců míru, dvě osobní auta. Pěkně nám ten pátek začíná, že?
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: JJ. JJ.

A koukám, že náš počítač se zase nějakou aktualizaci nejspíš nebo něco tady jsem zaseknul, ale nevadí. Tak jdeme na další informaci. A míříme do města, kde mířím dneska večer za okolností i já, konkrétně do Ústí nad Labem, protože zítra jedu hrát svatbu do Ústí nad Labem, což je celkem štrka. Ale mám to dvakrát nocleh a takhle navíc prý budem spát na lodi, no prostě jakože velká svatba. No nevím, jestli svatba bude velká, ale velké to je. Ale jako normálně přemýšlím, jestli tam dojedu, protože teď koukám čerstvá zpráva z Ústí nad Labem od policistů, kteří ráno zastavili auto, respektive ono už stálo v tu danou chvíli. Ale příběh byl takový, že řidiči upozornili na 158 na auto, které jede s jedním kolem bez pneumatiky, jenom po rávku. Tak samozřejmě policisté nelenili, začali to auto jakože hledat a dohledali ho, když už stál řidič někde na nějakém parkovišti. A teď to teprve začne mít ty správné grády, protože on tam za tím volantem tak trošku jakože pospával, tak ho probudili a chtěli po něm doklady, jenomže se ozvalo pochopili, že což někde. Tak teda se snažili dostat řidiče ven z auta, ten na chviličku ožil a začal místo dokladů jim ukazovat interiér, otvíral všechny dveře, ukazoval všechno možné, ale pak ho to přestalo bavit a normálně začal ty policajty mlátit. No tak dopadlo to tak, jak to dalo, se dalo očekávat, takže byl spacifikován, dostal klepeta, nadýchal 2,5 promile a myslím si, že o zábavu na následující roky má postaráno.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
8: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. House na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! It's

0: Už nějakých neli desítek let, pár, no desítek to zní naneseně, ale takových 10 let, 15 určitě žijeme v zvláštní době, kdy se ustupuje těm, kterým se i podle mého by ustupovat třeba nemělo. A to myslím celkem obecně ve všech možných kategoriích. Dost často se menšina musí přizpůsobovat, teda naopak, kdysi to bývalo tak, že se přizpůsobovala menšina většině, dneska je to přesně naopak, většina se musí přizpůsobovat dost často několika mentálně vyšinutým jedincům a podobně. Ale to bych nechal být, tohleto téma, a zašel na konkrétní záležitost jednoho italského starosty. Konkrétně starosta střediska Saint-Gervais-de-Bens. Udělal gesto, které jako u mě osobně klobouk dolů, kdybych ho mohl volit, tak mu okamžitě posílám hlasy. A co se stalo? Skupina horolezců, nějakých 30 přes 30, se rozhodla, že půjdou nahoru na Mont Blanc. I přes to, že byli varováni, hele, nechoďte tam, protože bude problém s počasím, možná laviny, kameny a podobně, takže byste tam neměli chodit. Tečka. My jsme frajeři, my to umíme. No samozřejmě stala se přesně tahle ta situace, neposlechli. A teďkom žádají bezplatnou záchranu, aby zdarma starosta té obce pro ně poslal vrtulník, ale ten řekl, a podle mého naprosto správně, ani omylem, nebudeme vaše chyby platit z našich daní, byli jste varováni, nic se nebude posílat zdarma. Ty klobouk dolů, ruku mu líbám normálně za to rozhodnutí, které v dnešní době je velmi ojedinělé.
1: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: peníze, ty hýbou světem a dokud se peníze nezruší, tak to tak bude asi pořád. Tak koukneme, jak vypadají nejlépe placení čeští influenceři. Kdo z nich je na špičce a vydělává 70 milionů? Jenom tak, že prostě někde ukážete něco, ostatní vám za to zaplatí. Pořád platí, že nejznámější český influencer je Karel Kovář alias Kovy. Já přece jenom už jsem starý, já jsem jiná generace, takže ale tohle jméno ku podivu nějak registruju z médií. Nicméně to, že je nejznámější, neznamená, že by měl nejvíc na svém instagramovém nebo spíše tedy příjmovém účtu z těch spoluprácí. A taky tomu tak není. Prvenství v ročním výdělku si podle časopisu Forbes drží finanční expert Ondřej Koběrský. Vůbec neznám. Já jsem spolužáka na střední Ivo Koběrského, ale to je asi jenom zhoda jmen, spíš příjmení teda. Takže jedničkou je tedy zmiňovaný Ondřej Koběrský, co se týče příjmu. Na druhém místě je Anna Šulcová, taky neznám. A třetí a čtvrté místo se dělí, a teď nevím, jestli to řeknu správně, protože ty jména taky vůbec neznám, Dominik, asi Alagia, Alagia, Alagia, co já vím, Alagia se to píše. Jo, to je žena, aha, Dominik Alagia, Alagia. A společně s ní je tam taky Jan Macák, což je někdo známější pod přezdívkou Menté nebo Mentý. No, já jsem prostě totálně mimo mísu, ale ty prachy by mě zajímaly.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Já musím poděkovat, že mě tak detailně všichni sledujete a hned tady něco komentujete, když řeknu. A už jsem byl poučen, ale jak jsem zjistil, normálně i autor poučení nebo autorka taky to spletla, člověče, nebo spletl. Protože mi přišlo, že Alagia, nebo Alagia, co já vím, jak se to má číst, tak je od Rytmu se manželka. Jenomže, když jsem se teda začal dívat, ať jsem v obraze, tak to se mi něco vybavilo v hlavě, že to je snad Jasmín, ne? A nevím tady to křestní jméno, každopádně není to ona, jo? Protože tahle ta Dominik, to je 21. Myslím si, že Rytmus nemá tyhle choutky, že by už před několika lety byl ženatý s 21, to znamená, že jí bylo třeba tehdy tak 15, jo? Nebo kolik. Ale je zvláštní, jak třeba u mě ten mozek funguje, že když mi tady přišel ten vzkaz, že je to od Rytmuse, tak první, co mi napadlo, teď on je přece s Darinou. No, pak mi došlo, už dávno ne, Darina je s tím Kopačkou, jak se jmenuje, Pavel Nedvěd. No, to jsou ty vztahy. Každopádně, ať tady víme, kdo je ten ta Dominik, a, tak je to bývalá miska. Když to je zase nějaký titul Grand Czech Republic, nevím, jestli je ta oficiální mis. A aktuálně je 21, takže určitě to Rytmusová není. Navíc ex, to by nestih. On je v tomhletom asi rozumnější.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: My už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Točit video narozeninové před lety pro mou partnerku, když jsem byl u něho doma v Praze a byla to velká švanda, tak jsem si řekl, nevím vůbec, co to je za píseň, jmenuje se Půlnoční hřích a právě Krištofy, včetně s Richardem, s ní zpívají tenhle ten song s Dominikou Alagia, asi to bude Alagia. Jmenuje se to Půlnoční hřích, tak to pustíme, jako pokud to bude hrůza, tak to samozřejmě zruším, ale já myslím, že Richard by do žádné hrůzy nešel, co? Hraje to? Jo, už. O, kytar, no tak jasně, je to Krištof.

takový typický Krištof, ale normálně já koukám na to video. Byť to bude znít divně tak daleko, víc se mi líbí Richard. Ale ta slečna na to, že je, kolik to tam bylo? 21, Dominika? Nebo Dominik? Tak ty rty, co vypadají jak ostravské klobásy napíchané botoxem, i ten obličej je takový nějaký divný, plastický. No, asi bych šel jinou cestou.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového v systému nepřibylo, dvě nehody se stále řeší, jedna v Ostravě na Kruháči, Rudná versus dálnice, hoří auto, no tak doufám, že už dohořelo tady, takže tam se bude už jenom spíše uklízet a stejně tak to vypadá pravděpodobně v Kopřivnici na ulici Obránců míru, kde v minulé hodině se stala nehoda a taky se tam uklízí a já jsem si teď právě uvědomil, že dnešek je pro mě na 14 dnů poslední den tady na rádiu. Jupí!
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
1: Brain Market.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. KopyOstrava.cz.
1: JJ, Jirka a Javorský. Na Fresh Radio.

Hodně příjemná věc, tahle ta záležitost zvaná Wildlife, pokud se pamatuju dobře, tak Fisher je Australan a před mnoha a mnoha lety měl i spolupráci s českou DJkou, s Lukou to bylo, Body Dance se to jmenovalo, ale už je to hodně, kolik, 15 let, možná i víc, radši to nebudeme hledat. Jdeme do Prahy na fotky, které se právě objevily na sociálních sítích i na zpravodajských webech a Karlův most, věřte nevěřte, je pod sněhem. Jsem si nejdřív říkal, že to je nějaká AIčková kravina, ale jelikož už je to i na oficiálních stránkách, tak není. A má to důvod. Je tam aktuálně akce k blížícímu se 60. ročníku legendární jizerské padesátky. Takže pořadatelé padesátky nechali navést sníh do centra Prahy, protože závod se poběží přesně za půl roku v okolí Bedřichova, jako tradičně. Akorát si říkám, kde se dneska dá sehnat takové množství, co jakože fakt solidně zasypalo Karlův most. Pravda, jenom z jedné jakoby třetiny, jakoby chodník udělali, ale jako klobouk dolů. Já nevím, na horách jasně, na horách sníh je, ale takové množství, že by vzali. To zase budou ekologové bouřit, co? Fresh Radio.

Jak ten náš jazyk je pestrý a bohatý, to je úplně úžasné. Taky v nějaké té statistice je snad třetí. Pořád se říká, že je třetí nejtěžší na světě. Před náma jsou akorát čínské nebo respektive asijské jazyky. Tak zase něco, jo, i když to je vtipné, ale naštěstí, teda bohužel nemoc. Našel jsem článek, ve kterém se psalo, že uhynulo 17 osmáků. Jsem říkal, ty kráso, protože první, co vás napadne, osmák, že jo, žák základní školy, osmák. Tak rychle jsem hledal, co se stalo. No naštěstí, ale tady hodně velké uvozovky, to nejsou osmáci ze základní školy, ale zvířátka, osmák degu. A stala se taková záležitost, že v Praze aktuálně policie pátrá po ženě, která vešla v úterý do prodejny se zvířaty a tam mezi regály nenápadně zasunula takovou větší nákupní tašku a odešla. No a zjistilo se to samozřejmě až z videa. Respektive zjistila to nejdříve pracovnice toho z Verimexu, nebo jak se tomu dneska říká. Když tu tašku našla, v ní uhynulých 17 osmáků a k tomu bylo ještě další 4, takže celkem 21. Ale bohužel ti 4 posléze uhynuli, takže zřejmě věděla, proč to tam nese, ale jako v dnešní době nes něco do obchodu, když všude jsou kamery, to je jenom otázka času. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: samé baby teď na Helaxu, na Freshi jedou.
1: No, stane se, no. A ještě v tom zůstaneme. Z druhou okolností tento týden bylo takové zase jedno hudební výročí, jelikož já tu muziku mě baví, tak to pořád sleduju. Kylie Minogue, jeden z jejich mega hitů zvaný Can't Get You Out of My Head, bylo tuším 24 let, to znamená v roce 2002 vyšel. Ale já jsem si vzpomněl ještě na jeden předchozí, o něco lehčej, z roku 2000, který taky vyšel v červnu, takže o prázdninách se teprve z něho stával a stál se tehdy z něho mega hit. A mě baví do dneška. Z okolností jsem viděl před několika týdny ten dokument, který je na tuším Netflixu, třídílný o Kylie, a bavilo mě to, byť samozřejmě taky tam jsou takové ty trošku samolibé řeči, že jo, ale u ní ve výrazně menší míře než třeba ve stejném dokumentu, který je o Jennifer Lopez, to po té, co jsem viděl dokument o J.Lo, tak jsem si říkal, jestli je to Matka Teresa nebo samotný Pán Bůh, jak ona se tam různě prezentuje samozřejmě. Kylie ne, Kylie stojí nohama na zemi, je to, řekl bych, hodně férové, ale samozřejmě jsem tam ráda něco vypíchne o sobě. A ona vlastně začínala v 80. Já si to pamatuju, protože jsem v té době už vnímal hudbu, už mi bylo 15 plus minus určitě. A začínala pod legendárním britským hudebním projektem zvaným, respektive ne projektem, to byli producenti, Stock Aitken a Waterman. A ti, to byla taková fabrika na zpěvačky, zpěváky a hity. Ti tehdy prostě válcovali hitparády v 80. Rick Astley, Bananarama, Kylie Minogue, Jason Donovan, já nevím, tam těch jmen by byla kvanta. Jenomže jí to po nějaké době přestalo bavit, protože oni v podstatě diktovali tohle můžeš, tohle nemůžeš, což chápu, že to asi dlouhodobě nikoho nebaví. No a tím, že měla nějak špatně napsané ty smlouvy, tak přestala zpívat, aby ty smlouvy prostě takzvaně vypršely. A to trvalo až do roku 2000, kdy konečně se rozhodla, že teda začne zpívat podle sebe. A byl to vlastně tehdy takový ten její první comeback. Ona, musím uznat, klobouk dolů, už těch comebacků měla více. Vlastně naposledy kolik, 2-3 roky, kdy zase vyletěla, je opět královnou těch tanečních parketů, doslova do písmene. Ale tehdy ten její první velký comeback odstartovala tahle ta věc, kterou já mám hodně v oblibě. Jmenuje se Love at First Sight. A teď mi došlo, že jsem vám chtěl pustit tu druhou. No nevadí, nevadí, už se stalo. Já jsem měl spustit Spinning Around, tam mě baví. A nebo víte co, já si dovolím být trošku drzý, tuhle píseň zastavím. Nezastavím, jsem si to zavřel úplně. Dobře mi tak.

Novinky na Fresh Radio.

No, slovo hoří dneska používám častěji, než by se mi líbilo. A aktuálně hoří, ale tady ne naštěstí u nás, nicméně v ještě pořád asi jedničce českých turistů Chorvatsko. Omiš, to už jsem registroval nějak snad den, dva zpátky, že to tam začíná být peklem. Tak realita je taková, že už hoří opravdu hodně. Evakuje se všechno možné kolem Omiše. A jak tady je napsáno, už minimálně 300 českých turistů utekli, no tak jiné slovo není. Zachránili se před ohněm z Omiše a vracejí se asi buď někam jinam, nebo jedou domů, že jo. No jo, no, neprší. Nezaprší. Co si budem na podzim říkat, tyjo, furt leje, zase to je hrozné, že? To je pořád něco. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Carolina. Přímo naproti fórum Nová Carolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Jirka a Javorský.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Trošku vědy na závěr do dnešního dopoledne přináším. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba odhalil objekt, který astronomové zatím neumí zařadit do žádné stávající kategorie, protože na první pohled sice připomíná obří hvězdu, ale zároveň ho pohání černá díra obklopená velmi hustým plynem. Takže je to něco na způsob hvězdy s černou dírou. Pořád se něco děje.
1: Posloucháš Fresh Radio!

0: Doprava. Doprava.
1: A je to tady. Můj čas pro dnešní den nejvíce méně ve finále a taky pro následující 14 dnů, protože dneska naposledy, ale až na podzim, no zase. Takže v září se opět uslyšíme. Do té doby mě tady budou, doufám, zdatně zaskakovat. A na cestách se zase něco děje, zase nového. Takže nová nehoda u Ostravice, když jedete kolem chalupy u Šance, motorka, no co tak jiného, že jo, v Ostravici. A Baška, když projíždíte přes Bašku směrem na rychlostku, směrem ke Kryháči na dálnici, tak nehoda nákladního osobního auta.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Buď fresh!
3: Fresh!
2: Fresh Radio.cz.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Siesta.
0: Siesta. Siesta.

0: Tohle je italský DJ Bambino, spolu s ním taky jméno, které nám není neznámé, v Česku dokonce byla Sophie Alice Baxter a tahle věc, která se jmenuje Dancing with You. Tak věřím, že jste v pohodě, pátek, spousta možností, jak prožít poměrně teplý letní víkend před námi, tak ať už ty plány budou jakékoliv, ať vám to klapne a vyjde to, co jste si přece vzali. V pátečním odpoledni a také podvečeru vás hudebně naladíme, o které pořady konkrétně půjde, to vám rád připomenu. No a teď David Guetta, Swedish House Mafia a nebo 1.90-kový Gonna Make You Sweat. Těšte se.
1: Fresh Radio.

0: David Guetta, Asia, Beautiful People ve Siestě na Freshi. Máme tady zajímavý rychlostní rekord, který se podařil 14-letému chlapci, který se na Královéhradecku řítil v Audině rychlostí, a teď dobře poslouchejte, 193 km v hodině. Policisté ho samozřejmě zastavili, provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu a omamných látek, naštěstí negativní. No a když se ptali kluka, tak říkal, že je to auto jeho taťky, že mu ho půjčil. Nakonec tedy na místo tohoto přestupku přijel i otec, který potvrdil, že svému nezletilému synovi skutečně vozidlo půjčil, ale měl s ním jezdit jenom na soukromém pozemku. Tak to skončilo velkou pokutou a teď se tím bude zabývat taky ještě orgán sociálně právní ochrany dětí, že jako nemůže přece asi taťka půjčovat auto mlaďochovi, který si pak ještě odjede a jede takhle rychle 193 km v hodině. No potěš.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Jonas Blue a Perfect Strangers, jste na Freshi, ladíte siestu po 14. Tady bude opět rychlá rota s Markem Urbancem a jeho střídajícími se kolegyněmi. Včera tady byla Kate a řešilo se taky přespávání. Možná s tím máte zkušenost i vy. Best of
1: Fresh. Jak se ti dneska a v kolik hodin se ti vstávalo dobře?
2: Marečku, máš připravené to pípání?
1: Nemám, ale zkusím to, jo?
2: Jo, výborně, dobrý. Výborně, ale tak aspoň funguje takhle, to, funguje to. Stávala jsem ve 4.30.
1: Proč?
2: Protože vedle pejsci se rozhodli, že budou do něčeho škrábat. A vzhledem k tomu, že já teďka hlídám psa maminky, která je na dovolené a nejsem ve svém bytě, takže jsem taková nesva a měla jsem pocit, že se mi někdo dobývá do dveří vchodových. Jo. Za chvilinku to přestalo, takže si ještě zdřímnu, že to ještě zvládnu. No, ale nevypla jsem si budík ze včerejšího dne, takže budík 5.15 rozvonil.
1: Já si myslím, že asi v tuhle tu chvíli už se modlí, že se maminka vrátí z dovolené.
2: Uvažuju, že jí to trošku urychlím ten návrat, ano.
1: Jakože pošleš do Egypta soukromé letadlo?
2: Asi.
1: Škoda peněz. Best of Fresh. Fresh. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Clean Bandit a Stronger. Tady je pořád Fresh a Siesta. Pokud máte mobilní telefon, může se stát, že k vám přijedou policisté z linky 158, zejména pokud to bude jako v příběhu ženy z Jindřichohradecka, kdy její mobilní telefon volal o pomoc automaticky na linku 158. A bylo to proto, že spadl do čaje a ten telefon psal dokonce, že je zraněný. Vyslal takzvanou tísňovou SMS a napsal dokonce, že počet zraněných osob je 1. No a jelikož to číslo patřilo starší paní, tak policie neváhala a vyjela. Takže na tu SMSku, která zněla přesně prosím pomozte mi osoba zraněná 1. Vyslala policejní operační hlídka hned policisty na místo. Tam se zjistilo, že prostě telefon spadl do čaje a tímhle šokem vytočil automatické volání SOS. Jo, tak abyste nebyli někdy překvapeni, příhoda zajímavá, naštěstí to dopadlo dobře.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
11: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

němu taky Martin Garrix a Repeat It na Freshi. Teď tady máme zprávu z Chorvatska, není moc pozitivní, protože pokud máte někoho v okolí Omiše v Chorvatsku, tak máte aktuálně zřejmě problém a musí prchat před požárem. Už více než tisícovka lidí, včetně 300 českých občanů, uprchla před plameny, které zachvátily porost u chorvatského letoviska Omiš. A podle jednoho chorvatského webu se při požáru zranilo 630 lidí a 14 z nich muselo zůstat v nemocnici. Podle posledních informací plameny obkličují město. Požár vypukl v lokalitě Lokva Rogoznice a rozšířil se směrem k Omiši na porost nad městem a postupně se plameny dostaly až k centru města. Tak uvidíme, přejeme chorvatským hasičům, kteří s tím bojují, pevné nervy, aby to brzy dostali pod kontrolu. A vy na sebe dávejte pozor i na dovolené. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Dvě minuty po 13. hodině upozorníme na dopravní nehodu. Týká se dálnice D1 ve směru na Ostravu a týká se to úseku kolem 321. kilometru, což jsou Mankovice a ten sjezd, který je z dálnice, tam havarovalo osobní auto, je to bez zranění, ale je třeba tam zpomalit, ta nehoda je relativně čerstvá. Jinak ale relativně klid, měli jsme tady měření rychlosti v Ludgeřovicích, v ulici Lipová, Vrablovecká, ale je to hodinu zpátky, tak možná už teď stojí policisté někde jinde. Kdybyste je zahlédli, tak nám můžete napsat 77337136.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz a navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
6: Siesta.

0: Rihanna Russian Roulette u nás na Freshi. Bude teplo o víkendu, dokonce o tom mluví taky výstraha meteorologů. Někde v rámci Česka a Moravy a Slezska čekáme až 37 stupňů Celsia. Horší to bude samozřejmě hlavně na jižní Moravě, ale ty výstrahy na vysoké teploty platí v sobotu i v neděli na většině území Česka a mělo by to být někde mezi těma 31 až 37 stupně. A taky stále platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru v celém Česku. A pokud by se to mělo změnit v pondělí, kdy už očekáváme i nějaké dešťové přehánky. No tak nějaký letní plán na víkend, ať už budete dělat cokoliv, vymyslete si něco, u čeho se můžete i zapotit a ideálně pak i dobře schladit.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Siesta. No a je pátek, takže vás čeká Friday Mix, na něm už usilovně pracuje, chystá si to Lumír Mořkovský, tož je vlastně čas, který bude mezi 17. a 19. a potom od 7. večera party DJ s Patrikem Diamondem. Skvělý vstup do víkendových jakýchkoliv akcí, které máte před sebou, tak si to určitě dejte, protože i tahle hudební nálož patří na Fresh Radio každý pátek.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Memeno Stegosaura!
6: On chodí!
4: On je živý! Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak a máme tady jednu dopravní informaci, a protože se týká frekventované Rudné, tak děkujeme Lukášovi, který nám poslal toto. A pokud pojedete po Rudné blízko Honbachu, tak jeďte opatrně.
2: Ahoj, něco k dopravě. Zrovna je to asi čerstvé, stojí odstavené auto na pravé straně u svodidel na mostě, který je před Hornbachem, na Rudné směrem do Vítkovic. Teď tam pán zrovna dával trojúhelník a já si myslím, že za chvíli se začne štosovat, až začne špička.
1: Díky moc a pevné nervy, pokud tam zrovna pojedete.
0: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

Teď aktuálně jsou poměrně virální dárkové a upomínkové předměty ostravského krematoria, které jsou zajímavé hlavně těmi nápisy a tím trošku černým humorem, ale tak jaký už jiný než ke krematoriu, než černý. Jsou to třeba zapalovače s nápisem kouříte, klidně kuřte dál. Nebo vůně do auta se vzkazem jezdíte rychle, jen tak dále. Nebo lžíce na nazouvání bod s nápisem spolu to rozpálíme. A vrcholem je taky zajímavý obrázek ženy, která jede v autobuse a je to starší žena, která z okna tohoto hromadného dopravního prostředku vysypává popel a je tam nápis Neroztyluj řidiče za jízdy. Podle mě geniální, pokud máte smysl pro černý humor, tak mi asi dáte.

0: Madonna, Read My Lips, taky další tracky, které budou už za chvíli. Zajímavý úkaz mohli sledovat lidé na Karlově mostě v Praze. Tam za letního horkého počasí dnes v centru Prahy mohli potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh na zhruba 20 metrech dlouhé ploše a 2 metry široké mohli dokonce návštěvníci běžkování zkoušet a je to proto, že to způsobili organizátoři jezerské padesátky, kteří tam navezli asi 3,5 tuny sněhu a symbolickým závodem chtěli upozornit na zahájení registrace na jubilejní 60. ročník tohoto letitého závodu. Tak zajímavé, kolem těch 30 stupňů tahat 3,5 tuny sněhu na Karlův most, ale co by ne. Reklama dobrá, pokud se chystáte na jizerskou padesátku, tak to klapne.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
9: Brain Market.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak na to, že páteční odpoledne je celkem klid, zatím nic nového na cestách v rámci policejních statistik, tak budeme rádi, že nám to případně vydrží, ale myslím si, že se něco postupně objeví. Tak buďte ve střehu, kdyby něco, pište a užijte si taky rychlou rotu dneska s Markem Urbancem.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Na začátek téhleté odpolední hodiny Becky Hill a taky Money, je 14 hodin a 9 minut, máme pátek 14. srpna, začíná rychlá rota. Dneska jsem tady sám, je to velice zvláštní, holky se tady tak krásně pravidelně střídaly a na pátek nepřišel nikdo. Víte, co se stalo? Nevíte? Já vám to povím, ale za chviličku.
1: Buď fresh!
2: Fresh!
1: Fresh Radio CZ!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: It's a fine day, tohle to byl hit snad v 90. letech, jestli si dobře pamatuju, tak jsem byl možná ještě na vojně dokonce. No a všichni teda se divíte, že jsem tady sám jako voják v poli a ona se stala taková věc. Já jsem to zjistila až ráno, protože Marcy mi psala v noci, jo, někdy kolem 11:30 mi napsala, že nepřijde, že se bohužel něco stalo. Jo, a teď co se stalo? Když to vemu a řeknu to úplně špatně, tak půjčila svou dceru jeho tatínkovi na procházku. No a milý tatínek s ní šel někam asi do lesa nebo tak, jako ona mu spadla a spadla mu mezi kopřivy, jo, takže je celá popálená, tím pádem se nechce hnout od maminky, takže i maminka nemůže nechat babičce, aby tady přišla si zavysílat 3 hodinky, no, tak jsem prostě tady zůstal sám, to jsem celý já.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
6: Roky dřiny nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli, museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém ET.

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantech a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší FlowerFactory.cz.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak, je tady pátek a hrajeme o poslední místo do naší tabulky, abychom mohli potom vylosovat 2000 korun, kdo vyhraje do obchodního centra Forum Nová Karolina. Jsem na to sám, tak jsem uvažoval, jestli dám těžkou nebo lehkou otázku. A samozřejmě, jelikož já jsem ten špatný, takže já dám určitě těžkou otázku. Dneska opět ještě pojedeme přes WhatsApp, takže je pravda anebo lež, že Marsi tady není, protože se popálila kopřivama. Takže WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
2: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč, s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak, jdeme to vyhlásit, protože máme tady pátého, nebo já bych řekl pátou do naší sbírky jmen. Jo? O 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina. Otázka zněla, zdali tady Marsi není, protože se popálila kopřivama. Tak je to lež, protože se popálila její dcera. No a jelikož tady máme v tabulce samé chlapy, tak dneska jsem vybral Katku.
2: Ahoj, je to lež, popálila se bohužel její dcerka.
1: No super, tak Kači, gratulujeme. Koncové číslo 619, mám všech pět jmen, jdu to někde napsat na papír a budu to muset nějak vylosovat sám a zároveň to nahrát, tak v příští hodince se dozvíte, kdo vyhraje těch 2000 korun do obchodního centra Fórum Nová Karolina.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
11: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s prulískami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
18: Posloucháš Fresh Radio.

0: Tak můžu vám říct, že připravuju teda losování, které musím provést sám a máme tady čtyři chlapy a jednu holčinu, takže jsem zvědavý, kdo teda vyhraje tu 2000, tu hlavní cenu vlastně z celého týdne. Už jsem říkal, připravte se na to, příští hodinu to vypukne.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook. My Anaconda don't. My Anaconda don't.

0: Doprava.
1: Hezké odpoledne, 2 minuty po 15. hodině, pojďme se společně mrknout na cesty. Aktuální dopravní nehoda tady u nás v Moravskoslezském kraji je v obci Slatina, což je okres Nový Jičín, část Nový Svět, tak tam narazil osobák do traktoru. Naštěstí je to bez zranění, ale počítejte, že je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: Hezké odpoledne, máme tady další hodinu a rychlé roty. Dneska jsem tady sám, Marek Urbanec je vám k dispozici. No a já bych vytáhl na světlo světa takový, já za mě až skoro úplně nesmysl, kdo jezdíte po Frýdecké ulici, tak víte, že je částečně uzavřená od začátku prázdnin a vlastně doteďka to není hotovo. A já se dívám, co se tam děje, a tam někdo něco dělal pod mostem, něco na mostě a jsou tam vybetonované nějaké patky. Ale oni to pořád nemají hotové a není to domontováno. Kdybyste náhodou někdo věděli, na co to je, proč to tam je a proč to trvá celé prázdniny, napište mi na WhatsApp 773 37 136. Já bych to hrozně rád podal dál, aby ti ostatní lidi, co jsou naštvání, že prostě tam se pracuje jenom někdy, jo, tak aby věděli, proč se pracuje tak pomalu a k čemu budou ty patky.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: MK společně s Crystal, skladba se jmenuje Dior. No a já jsem tady otevřel takovou diskuzi ohledně těch patek, co se montují na Frýdecké ulici. Tak jako první mi tady zareagoval Yuri Gagarin. Údajně všechny dostupné volné ruce dělají na Rudné, takže tam dělají lidi jenom za odměnu, ne? Dělá si srandu, nevím. Ovšem pozor, pak mi tady napsal Lukáš a ten napsal zdar. Taky jsem nad tím dneska přemýšlel a zjišťoval jsem to. A jsou to vlastně patky pro sloupy, které na sobě mají dopravní značky s tím, kam vede vlastně ta cesta a co to jakože znamená, protože ty staré už prý byly ve stavu, kdy jako se budou muset jakože dát pryč a jelikož se to betonuje do hloubky a musí to nějakou dobu tvrdnout ten beton, tak proto to trvá vlastně tak dlouho, no. Tak jako super, díky za info, aspoň všichni budeme vědět, že z Frýdecké se dá jet na Bohumín.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Brain Market.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Fresh Radio.
8: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
9: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: zvoníme, zvoníme.
1: No, ne, ne. Ahoj.
0: Halo, halo, tady Fresh Radio, Rosťo, ahoj.
1: Čau, čau, tak to jsem nečekal, že mi to vyjde.
0: Tak to si nečekal, ale vyšlo ti to, protože opravdu jsem vylosoval tebe. A tím pádem si můžeš užít 2000 korun do obchodního centra Forum Nová Karolina.
1: Super, díky moc. Jo? Jsem nadšený,
0: tak to je perfektní.
1: Hledám poklad, ale už jsem ho našel.
0: Hele, super, měj se fajn a zase někdy
1: taky,
0: příště,
1: taky,
0: ahoj.
1: Taky, ahoj, ahoj. Ahoj.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Suffocus Out of the Blue, tenhle ten drum and bass prostě nesmí chybět na Fresh Radio. Pokud víte, tak ve středu jsou fatální teroristi vždycky od 19 do 21 hodin a tam můžete slyšet samé novinky. No, stárneme. Všichni stárneme, kdo si to nechce přiznat, tak prostě stárne ještě možná víc, než je to normální. Ale víte, co je to absolutní stáří? To když vycházíte z muzea a spustí se alarm.
1: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Olaf Basovský a Waterman.
1: Doprava.
0: Minuta po 16. hodině mrkneme na dopravu. Koukám tady na ty naše servery a všechno. No a v Moravském Slezském kraji není hlášená žádná nová anebo vůbec aktuální dopravní nehoda. Tak snad jezdíte všichni v pořádku a jste v pořádku a dodržujete rychlost a neštvete policisty a tak dále.
2: Doprava?
1: Doprava!
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rychlá rota na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Rychlá rota na Fresh Radio, dnešním průvodcem je Marek Urbanec. Zdravím vás všechny, z celého srdce vás zdravím. Všichni slavní badatelé a vlastně vynálezci byli většinou muži. Ovšem, já jsem tady našel na internetu top 5 věcí, které vynálezly ženy. Jo? Určitě pochopíte, že jako první místo je myčka, kterou vynalezla Josefin Cochran. Na druhém místě, to je zvláštní, požární schodiště, nějaká Anna Connelly. Světlice vynalezla Marta Kosten, dokonce stěrače na auta Mary Anderson a cirkulárku, sice bez patentu, ale cirkulárku vynalezla Tabitha Babbitt. Jo? Takže ani ty baby nebyly úplně jakože hloupé.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Další skvělá muzika tady u nás na Freshi. Azizám, tohle to nebyl nikdo jiný než Ed Sheeran. No a všichni asi víte, že jsme to tady proflákli do éteru, že jsme byli na dovolené na Ibize, něco to stálo, bylo to takové jako, že bylo to super všechno, ale některé ty položky tam byly drahé. Ovšem, já jsem teď narazil na internetu na jednu fakturu, kde borec slavil narozeniny v klubu Le Club Pampelone v Saint-Tropez. Jo? A teď, když se dívám, co si všechno jakože dal, asi tam měl i hodně lidí, jo? Nebudu to vůbec nějakým způsobem hanit nebo něco, ale prostě 52 kusů šampaňského Krug Grande Cuvée, pak Don Perignon a ještě Armand Debreňák a tak dále. Pozor, 5 kilo kaviáru belugy, jo, langusty, foie gras, carpaccio wagyu, risotto nějaké, prostě filety, beef wagyu a tak dále a tak dále. Totální masakr a chcete vědět konečnou cenu? Tak se dobře držte, je to 357,47 €. Náš výlet na Ibizu byl zadarmo.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Rychlá rota na Fresh Radio. Fresh Radio. Would you go to bed with me?

Fresh.

0: Jo, jo, je pátek, já jsem tady sám, ale měl jsem tady celkem dvě příjemné návštěvy. Vždycky jeden den se vystřídala Kačka, pak se vystřídala taky Marsy. No a když se dívám, tak bychom si mohli pustit nějakou bestovku z Marsy, protože nemá ráda klimatizaci v městské hromadné dopravě. Tak si to pojďme poslechnout. Best of
1: Fresh. Vezmu si něco navíc. A když jsem nastoupila do tramvaje, tak jsem si velice rychle uvědomila, že to nemám. A že je to velká chyba.
0: Asi myslíš nějakou bundu, ne?
1: Zimní.
0: Zimní.
1: Ano. Zimní bundu jsem si chtěla vzít sebou, ne vážně, jako já to myslím vážně. Třeba pro ty, co jezdí neustále autem a hromadnou městskou dopravou nejezdí vůbec. Tak abyste věděli, já vás uvedu v obraz. Kdy nastoupíte do tramvaje, chci upozornit, nejsou to všechny, jo? Ty starší modely to úplně nemají. Ale takové ty novější, nastoupíte do tramvaje a dostanete takovou, ale takovou facku, jako zimy, že to je neuvěřitelné. Mm-hmm. Mě by fakt zajímalo, nakolik to ten dopravní podnik jako jede, tu klimu, protože
0: myslím,
1: to je
0: na plné koule.
1: To je masakr. Best of

Buď fresh. Fresh Radio CZ. Mr. Worldwide.

0: Originál obrovský hit Johna Bon Joviho It's My Life, no a tomuhle tomu remixu dopomohl Pitbull a nazval to Now or Never. No a já jenom musím říct, že pomaličku, ale ještě se blíží 17. hodina a určitě je připraven Lumír Moškovský se svým Friday mixem a vůbec nevím, ale co tam bude, tak nechám se překvapit taky. V každém případě se na to těšíme po 17. hodině.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Kdy už tam budem?
8: Kdy už tam budem?
9: Kdy už tam budem?
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
10: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Doprava.
1: Doprava. 17. hodina se blíží mílovými kroky, tak se ještě podíváme společně na cesty. Bílovecká ulice tady u nás v Ostravě Svinově, tak tam je dopravní nehoda s překážkou na vozovce, dvě havarovaná vozidla, opatrně tam jezděte. A ještě jedna dopravní nehoda je v ulici Gregorové, tady u nás v centru Ostravy, taky dva osobáky, naštěstí všechno bez zranění. Jinak páteční večer je natřískaný jako vždycky Party DJ, Spinning Session, Prismatic a taky Hot Robot Radio. Mějte úžasný a famózní víkend. A v pondělí po 14. hodině. Ahoj!
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
6: Brain Market.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
12: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
11: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
13: No, super.
14: Co no, super?
13: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
14: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. It's Friday.

co má nesmrtelný nádej. Tohle jsou Just the Funk, nahrávka Say It Again. Vítejte u pátečního Friday Mix, Lumír Borskovský, vaši budu vocem.

Dneska jsme se pochlapili a míříme opravdu hodně hluboko do historie taneční hudby. Tohle je rok 1991. Incognito a jejich slavná nahrávka Always There. Já nevím, už snad ani není větší oldschoolek než tahle taneční paráda. My jsme Radio Fresh.

Už i počátkem tohoto tisíciletí se dělaly takzvané předělávky. Tady je důkaz. New Radicals aka LMC a single You Get What You Give.

A práce mixu je pro mě trošku namáhavější, protože větší část hudby, kterou vám dneska nabízím, hraju z vinylových desek, které jsem oprášil, vytáhl ze sklepa, abych se podíval na období začátku tohoto tisíciletí. Tohle byl rok 2005, projekt zvaný Sunset Strippers a jejich nahrávka Falling Stars.

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.

jeden z nejrespektovanějších britských DJů, Mr. Paul Oakenfold. On začínal co by remixer slavných kapel, slavných skladeb a vydav. Stal se v minulých desítkách let opravdu tím jedním z nejrespektovanějších.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Kde?
5: Tamhle.
4: Ten má ale klapy.
6: Je, tam je dinosauří mláďácko.
5: Mimino Stegosaura.
4: On chodí.
7: On je živý.
6: Hoši, velké řeče s průlízkami.
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
5: A dívejte, tam je ten velký. Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Kdy už tam budem.
9: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
10: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
13: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Oslavit výročí svatby stylově?
15: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
16: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
17: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz It's Friday, then.

To je jedna z mých oblíbených skladeb, která pochází ze začátku tisíciletí. To bylo období, kdy se hrály právě tyhle úžasné houseové vokální věci, jako třeba nahrávka Another Chance od Američana Rogera Sancheze.

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM Třinec 106.5 FM.

srdce. To jsou sílou záhlavně remix jehlasného švédského DJ. Jednoho strojice Swedish House Mafia mistra Exwell.

teď už mý oblíbenci. Říkají se ty Housekeepers, ti se berou House útokem. Tady je jeden z jejich velkých dalších, to jmenuje se Runaway.

Dnes se vám ve Fraji Mixu snažíme nakládat muziku, která je z počátku tohoto tisíciletí, kdy se hrál výtečný vokálový nebo piano housík. Jako je tomu v případě i této melodie. Tohle je nahrávka piano s podtitulem Back to Santa Lucia. Holandský DJ Olaf Pasovský, naprosta nádhera, naprosta parádička.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Víkend na chatě. Stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
10: Brain Market.

0: with this week's guest mix. Thank you so much for that, and thank you to you for tuning in to this edition of Spinning Sessions. We'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Fresh Radio.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
6: Je, tam je dinosauří mláďácko!
8: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
9: On je živý!
6: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
10: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
12: Kdy už tam budem.
13: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
14: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
15: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
16: Brain Market. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
17: Letní rande stylově.
18: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
19: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.

Naomi, Hermione, no panties, no panties.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Rocks na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Night. Posloucháš Fresh

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Letní rande stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

A pozor, a co se nedoví, nepovídá, má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: prostě mi utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská.